0: Soudce Marek Bodlák řekl, že se taková věc opravdu mohla stát. V jeho očích ale podle tehdejších zákonů nešlo o znásilnění. Před 11 lety se totiž definovalo jako donucení k pohlavnímu styku násilím nebo zneužitím bezbrannosti a o ani jedno tehdy nešlo. Bodlák ale naznačil, že dnes platí jiná pravidla a tudíž by i rozsudek podle současných zákonů mohl znít jinak. Ferry vinu odmítá. Osvobozující rozsudek je zatím nepravomocný. Vláda schválila navýšený rodičák. Příspěvek pro novopečené maminky může vyrůst na 400 tisíc korun. Vláda počítá s navýšením až od ledna. O 50 tisíc vyšší rodičák dostanou rodiče, jejichž děti přijdou na svět právě až po novém roce. Rodičovský příspěvek dostávají maminky nebo tatínkové dětí do 3 let. Kdyby rodiče čerpali příspěvek celou dobu, navýšení jim pak může přilepšit o necelých 14 stovek měsíčně. Každý měsíc jim tak stát může pomoci částku přes 11 tisíc korun. Přilepší si taky rodiče vícerčat. U dvojčat má od roku 2027 vzrůst celkový příspěvek na 700 tisíc korun. Od trojčat nahoru pak bude příspěvek 800 tisíc korun. Minister sociálních věcí Juchelka chtěl také k navýšenému rodičáku přilepit nový výpočet superdávky, konkrétně její složky na bydlení. Balíček změn teď musí schválit poslanecká sněmovna. O pozůstatky keporkaka Timiho se postará příroda. Zůstanou v moři u dánských břehů, kde je voda vyplavila. Místní úřady informovaly, že s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. I přes rozsáhlou záchranou akci, ale keporkak následně uhynul.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V korupční fotbalové kauze se začala množit přiznání. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části případu se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Obvinění se vyjádřit odmítli. V kauze policie obvinila na konci března 32 lidí. Etická komise fotbalové asociace zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy jsou zapojení i další hráči z první ligy Jakub Elbl a David Látal. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo, sem tam přehánky s menší pravděpodobností bouřky a nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

Ich hab keine Lust, ich habe keine Lust, mich

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Ve Francii zemřel nejstarší pes na světě a prskavec slaví Kristova léta. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Zástupci akce pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Agentuře ČTK informaci o záštitě potvrdila prezidentská kancelář. Pavel podle ní festivalu udělil záštitu už po třetí. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Sjezd se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. V Česku bude poprvé. Proti konání sjezdu sudetských Němců se minulý týden hlasy vládní koalice postavila sněmovna, která ve svém usnesení vyzvala ke zrušení akce. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno je rozhodnutí poslanců projevem strachu z vlastní minulosti. Uvedli, že akce se uskuteční podle plánu. Polsko předá ke stíhání do Česka tři lidi zadržené kvůli útoku v Pardubicích, uvedla to Česká televize. Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem zbrojovky zadrželi dva muže a jednu ženu. Všichni mají polské občanství. Ve výrobní hale LPP Holding hořelo 20. března. Požár způsobil

0: škody za stovky milionů korun. V Polsku ho vyšetřují jako teroristický útok. Ve Francii zemřel údajně nejstarší pes na světě. Šlo o jedince francouzského plemene Papillon. Podle serveru novinky.cz zvíře zemřelo tento měsíc ve věku 30 let a 5 měsíců. Psi se přitom dožívají v průměru 10 až 15 let. Je pravděpodobné, že se zvíře dostane do Guinnessovy knihy rekordů. Jeho 29-letá majitelka psa vlastnila teprve od poloviny letošního dubna, kdy zemřel jeho původní a do té doby jediný majitel. Poté se pravděpodobný rekordman ocitl v útulku.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Vodní slalomář Jiří Prskavec slaví 33. narozeniny. Olympijský vítěz z Tokia sportovní věk neřeší. V reprezentaci kajakářů je s ním totiž o 4 roky starší Vít Přindiš. Pro Prskavce je důležité, že ho závody v Peřejích stále baví.
2: Já to nemám nastaven tak, jako že ještě 2 roky, ještě 3 roky, ještě 5 let. V tuhle chvíli jsem prostě rád, že můžu dělat to, co mě baví, že můžu trávit ten čas u vody a prostě užívám si každý další velký závod.
0: Letošní sezónu zahájí Prskavec na začátku června při světovém poháru v pražské Troji. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo, sem tam přehánky s menší pravděpodobností bouřky a nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonácké show uslyšíme večer v 11 na Rádiu Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud Ferryho zprostil obžaloby v další kauze znásilnění. Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři a v korupční fotbalové kauze začalo pršet přiznání. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Exposlanec Dominik Ferry si může oddychnout. V případu dalšího znásilnění je podle soudu nevinný. Státní zástupkyně tvrdila, že si Ferry v roce 2015 měl při styku s tehdy 17-letou dívkou i přes její nesouhlas sundat kondom. Soudce Marek Bodlák řekl, že se taková věc opravdu mohla stát. V jeho očích ale podle tehdejších zákonů nešlo o znásilnění. Před 11 lety se totiž definovalo jako donucení k pohlavnímu styku násilím nebo zneužitím bezbrannosti a o ani jedno tehdy nešlo. Bodlák ale naznačil, že dnes platí jiná pravidla a tudíž by i rozsudek podle současných zákonů mohl znít jinak. Ferry vinu odmítá. Osvobozující rozsudek je zatím nepravomocný. Vláda schválila navýšený rodičák. Příspěvek pro novopečené maminky může vyrůst na 400 tisíc korun. Vláda počítá s navýšením až od ledna. O 50 tisíc vyšší rodičák dostanou rodiče, jejichž děti přijdou na svět právě až po novém roce. Rodičovský příspěvek dostávají maminky nebo tatínkové dětí do 3 let. Kdyby rodiče čerpali příspěvek celou dobu, navýšení jim pak může přilepšit o necelých 14 stovek měsíčně. Každý měsíc jim tak stát může pomoci částkou přes 11 tisíc korun. Přilepší si taky rodiče vícerčat. U dvojčat má od roku 2027 vzrůst celkový příspěvek na 700 tisíc korun. Od trojčat nahoru pak bude příspěvek 800 tisíc korun. Minister sociálních věcí Juchelka chtěl také k navýšenému rodičáku přilepit nový výpočet superdávky, konkrétně její složky na bydlení. Balíček změn teď musí schválit poslanecká sněmovna. O pozůstatky Keporkaka Timmyho se postará příroda. Zůstanou v moři u dánských břehů, kde je voda vyplavila. Místní úřady informovaly, že s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu je dobrovolníci odvezli do Severního moře. I přes rozsáhlou záchranou akci, ale Keporkak následně uhynul.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V korupční fotbalové kauze se začala množit přiznání. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části případu se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Obvinění se vyjádřit odmítli. V kauze policie obvinila na konci března 32 lidí. Etická komise fotbalové asociace zahájila v první březnové vlně 47 disciplinárních řízení, další pak v květnu. Z prvoligových klubů se kauza týká Karviné, z druhé nejvyšší soutěže pak Opavy a Chrudimi. Do kauzy jsou zapojení i další hráči z první ligy Jakub Elbl a David Látal. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno

0: polojasno v Čechách, přechodně i zataženo, sem tam přehánky s menší pravděpodobností bouřky. A nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Prezident udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Ve Francii zemřel nejstarší pes na světě a prskavec slaví Kristova léta. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno. Zástupci akce pozvali do Brna sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Agentuře ČTK informaci o záštitě potvrdila prezidentská kancelář. Pavel podle ní festivalu udělil záštitu už po třetí. Projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. Sjezd se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. V Česku bude poprvé. Proti konání sjezdu sudetských Němců se minulý týden hlasy vládní koalice postavila sněmovna, která ve svém usnesení vyzvala ke zrušení akce. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno je rozhodnutí poslanců projevem strachu z vlastní minulosti. Uvedli, že akce se uskuteční podle plánu. Polsko předá ke stíhání do Česka tři lidi zadržené kvůli útoku v Pardubicích, uvedla to Česká televize. Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem zbrojovky zadrželi dva muže a jednu ženu. Všichni mají polské občanství. Ve výrobní hale LPP Holding hořelo 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun. V Polsku ho vyšetřují jako teroristický útok. Ve Francii zemřel údajně nejstarší pes na světě. Šlo o jedince francouzského plemene Papillon. Podle serveru Novinky.cz zvíře zemřelo tento měsíc ve věku 30 let a 5 měsíců. Psi se přitom dožívají v průměru 10 až 15 let. Je pravděpodobné, že se zvíře dostane do Guinnessovy knihy rekordů. Jeho 29-letá majitelka psa vlastnila teprve od poloviny letošního dubna, kdy zemřel jeho původní a do té doby jediný majitel. Poté se pravděpodobný rekordman ocitl v útulku.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vodní slalomář Jiří Prskavec slaví 33. narozeniny. Olympijský vítěz z Tokia sportovní věk neřeší. V reprezentaci kajakářů je s ním totiž o 4 roky starší Vít Přindiš. Pro Prskavce je důležité, že ho závody v Peřejích stále baví.
2: Já to nemám nastaven tak jako, že ještě 2 roky, ještě 3 roky, ještě 5 let. V tuhle chvíli jsem prostě rád, že můžu dělat to, co mě baví, že můžu trávit ten

0: času vody a prostě užívám si každý další velký závod.
1: Letošní sezónu zahájí Prskavec na začátku června při světovém poháru v pražské Troji. A na závěr doplníme počasí. V úterý bude oblačno až polojasno, v Čechách přechodně i zataženo, sem tam přehánky s menší pravděpodobností bouřky a nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Tak, Hollywood Undead máme za sebou 6 hodin, 2 minuty, trošičku později, ale my to doženeme, nebojte se. Máme úterý 19. května, Ivo, Alvin a Gerda slaví svátek. A Piš, to je tady, hezký ráno.
1: Dobré ráno, dobré ráno. Druga a Melemajeriš dneska hrajou ve vagónu a ať to teda doháníme, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté odčinili fiasko se Slovensky. Češi vzali státní dluhopisy útokem a letecká linka mezi Bratislavou a Košicemi láme rekordy.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Naši hokejisté se vyšlápli na Švédsko. Ve třetím utkání základní skupiny mistrovství světa porazili obhájce bronzu 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovenskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii se začátkem od 16 hodin a 20 minut. Italové zatím nebodovali. Zájem o nové dluhopisy překonal očekávání. Podle ministryně financí Aleny Schillerové k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali dluhopisy za 13 miliard 400 milionů korun a emise se rychle blíží limitu 20 miliard. Schillerová v rozhovoru na iDnes.cz připustila jeho navýšení i další emise. Úřad vydal v pátek 3 dluhy dluhopisů. Největší zájem je o fixní pětileté. Kromě nich jsou v nabídce pětileté protiinflační a tříleté reinvestiční. Žádat o ně lidé mohou do 31. května. Splatnost je 1. července. Letecká linka mezi Bratislavou a Košicemi láme rekordy. Zkrátila dobu cestování mezi východem a západem na 35 minut namísto 5 hodin autem či vlakem. Od jejího spuštění v listopadu loňského roku ji využilo více než 100 000 lidí.
3: Nová linka má ohromný potenciál na znižování regionálnych rozdielov na Slovensku, umožňuje rast vnútroštátneho turizmu a stimuluje ekonomický rozvoj východu krajiny. Na základe výkonu vo verejnom záujme ju prevádzkuje súkromná spoločnosť ako víťaz európskeho tendra. S frekvenciou až 13 letov týždenne. Pre veľký záujem sa uvažuje o ďalšom navýšení letov, ale aj zavedení podobnej leteckej linky Bratislava-Praha. Jozef Balko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Tenista Jakub Menšík zvládl vstup do soutěže v Hamburku. V generálce na Roland Garros porazil ve dvou setech domácího Struffa. 20-letý český reprezentant zvládl první vzájemný zápas proti o 16 let staršímu soupeři, který v hlavní soutěži startoval na divokou kartu. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi Italem Krobolim a Buzem z Peru.

0: Anthrax vypustili do světa nový single, skladba nazvaná It's for the Kids je první ochutnávkou z jejich chystaného alba Cursum Perficio, které vychází 18. září. Na nový materiál amerických thrash metalových veteránů přitom museli fanoušci čekat dlouhých 10 let. Ke zmiňovanému singlu už natočili Anthrax i videoklip. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy skoro jasno, zejména na Moravě a ve Slezsku, ale hrozí i přehánky, maxima kolem 20.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Tak Linkin Park, taky Volbeat, ZZ Top a spousta dalšího, hezký ráno.

0: Tak 6 hodin 17 minut, já vím, jdete do práce, do škol, všechno možné, ale co odpoledne. Tak Festival otevřených budov Open House Praha je dneska už tradičním architektonickým svátkem. Je to už vlastně v podstatě 12. ročník a bude trvat do neděle 24. května, takže v průběhu dnešního dne třeba najdete kus volna a najdete nějakou tu budovu, která se vám prostě bude líbit, protože zapojilo se víc než 100 běžně nepřístupných budov po celé metropoli. Co bude přístupný pro vás, jsou silnice, ne všechny, někde máme uzavírku už v tuhle chvíli, jdeme na to.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A protože Praha se, a nejen Praha, prostě provoz se začíná probouzet, tak se taky pojďme podívat na bouračky dvěosobní z Krnova na Horní Benešov. Je to v Lichnově, bacha. Olomouc na Opavu, je to v Litultovicích dvěosobní auta. A ještě akcička nehody do Zlína z Vizovic v Žalechovicích nad Dřevnicí. Tady bacha, je tady i zraněný cyklista.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
2: Toto je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, vznést se do oblak nebo si labužnicky pochutnat. Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
9: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Novinka, exkluzivně na Radio Rock Zone.
0: A tohle to je nová věc, Revivalist, kapelka, kterou už znáte, samozřejmě z našeho vysílání, tak novinka se jmenuje Hard Stop. Pak se přesuneme trošku o krok zpátky, ZZ Top.

0: Tak, aktuálně venku teplota kolem 10 stupňů, mělo by to být dneska na 21. Občasný nějaký déšť někde uvidíme, ale za chvíličku počasí rozebereme. A teď se podíváme na kabáty a trej, ale dorazil Pišto.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Hokejisté Švýcarska porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Německo 6-1 a po třetí výhře mají 9 bodů. V tabulce skupiny B se tak dělí s Finskem o první místo se shodným skóre. Němci naopak po třetí prohráli a jsou poslední. Finové porazili hokejisty Spojených států 6-2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Američané obhajující zlaté medaile si naopak připsali druhou porážku a ve skupině A mají 3 body za výhru nad Velkou Británií. Hokejisté Kanady porazili ve Friburgu Dánsko 5-1 a s plným počtem 9 bodů vedou skupinu B. 4 asistencemi k tomu přispěl hvězdný útočník Sidney Crosby.
1: Radio Rock Zone.

0: Shinedown na Radio Rockzone. Úterý 19. května 6 hodin 39 minut i oslaví svátek. Venku celkem příjemně, počasí rozeberem a doprava, no ta už se nám rozjíždí, jdeme na ní.
1: Radio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A v Praze začínají se, a nejen v Praze, ale ve všech větších městech už začínají samozřejmě být kolony, protože začíná ranní špička. Takže opatrně na dojíždění do kolon. Jinak samozřejmě, kde máme více pruhů, automaticky tvořit v kolonách záchranářskou uličku. Zřejmě ještě spousta lidí nechápe, co to záchranářská ulička je. No a pojďme teďka na ty neštěstí. Kilometrovou kolonu máme na trase z Benešova na Prahu. Je to před nájezdem na D1 u Senohrab, takže tady bacha. No a ještě další kolona je na Prahu na D1 mezi 26. a 25. kilometrem. No a pojďme dál. Z Krnova na Horní Benešov v Lichnově havarovala dvě osobní auta. Projedete s omezením provozu, takže počítejte zdržení. No a zdržení, protože při brzdění vás bude nutit taky na silnici číslo 9 z Milníka na Českou Lípu. Je to za odbočkou na Zahrádky. Tam je bacha, sražená srna.
1: Radio Rockzone, počasí.
0: Příjemný teploty ráno takhle, i když máme trošku oblačno. Nicméně, bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ještě taky i skoro jasno. Teploty dnes 18 až 22 stupňů. V noci na středu samozřejmě se nám zase trošku ochladí. Klesne to tak na nějakých 8 stupňů. Přes den zítra 18 až 23 a bude oblačno až zataženo. Tak to je počasí.
1: Bring Me The Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.
0: No a tady jsou Måneskin 6.41.

Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Tak jak se vám jede? Jestli něco z dopravy 605-222-007, ale teď si dáme hymn a Papa Roach, no první hodina utekla, že jo?
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Informace nám přináší i Kuba.
2: Ahoj Myšáku, pěkné ráno. Kvůli rannímu provozu se už ucpávají tradiční místa v hlavním městě. Okolo čtvrt hodiny se zdržíte na Liberecké a Holešovičkách do centra. Na jižní spojce před Záběhlicemi směr Černý most. Kratší kolona je také na rozvadovské spojce na příjezdu do Butovic. A v úseku 1,5 kilometrů se zdržíte na Evropské ulici do centra před odbočkou na Liboc. Z Global Assistance, Kuba.
0: V Lichnově, což je trasa z Krnova na Horní Benešov Bacha, jsou tam dvě osobní auta v sobě. V Praze Ruská ulice u parku osobní auto srazilo cyklistu, takže tady bacha, projíždí se jedním pruhem a ve Znojmě Rooseveltova ulice na křižovatce se Smetanovou dvě osobní auta. Ještě tady máme na příjezdu do Děčína silnice číslo 13 u čerpačky Orlen směrem od Nového Boru, tady dvě osobní auta.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd? To pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
0: Na necelý měsíc je do zahájení festivalu Rock for People, takže hudebním nebo hostem tohohle týdne bude Luděk Motička, hudební promotor agentury Ameba Production. Tak se, když tak ptejte, studio@rockzone.cz. Papa Roach.

0: Pojďme dál, 6 hodin 58 minut, Ivo slaví svátek, Alvin, Gerda taky. No a v ten úterek samozřejmě nějaká muzika další. Tak, co vám tam nasypu? Queeny, Sabaton, na spoustu dalšího. Ale taky vám do hlavy nasype nějaký informace, piš to pěkně ráno.
1: Dobré ráno. Teploty venku, no ještě nejsme nad 10. Narozeniny má dneska, nebo by měl dneska Jeffrey Ross Hyman, který ho znáte spíš pod pseudonymem Joey Ramone, tedy zpěvák Ramones. A kam dneska za muzikou? Vejtřeska, nebo Vejtřeska, hrajou v Zachspabu v Plzni dneska a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté se vyšlápli na Švédsko, Putin přicestuje na návštěvu Číny a rozhodčí Berka v Teplicích podle komise nechyboval. Naši hokejisté na mistrovství světa úspěšně složili reparát. Národní tým po fiasku se Slovinskem porazil ve třetím skupinovém utkání Švédsko 4-3. Čeští reprezentanti se dostali do nečekaného trháku 3-0.

0: podstatě zajistí čtvrtfinálovou účast. Dnes bude soud rozplétat kauzu Dozimetr. Líčení v případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku bude pokračovat výslechem místopředsedy ODS Tomáše Portlíka. Ten dříve řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se nyní zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Oba vinu odmítají. Redlovi navrhl žalobce uložit 10letý a Hlubučkovi 8letý trest vězení. Vladimír Putin dnes přicestuje do Pekingu. Během dvoudenní návštěvy Číny bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu. Putinova cesta následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně, ale podle Putinova poradce Ušakova obě cesty spolu nesouvisejí a načasování je náhodné.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval, uvedla v komuniké komise rozhodčích. Berka posoudil všechny sporné situace v neprospěch Pražanů. Jejich trenér Pavel Šuster řekl, že výkon hlavního arbitra byl katastrofální. Majitel Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky za nepřijatelné a položil otázku, zda časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily. Šéf klubu zároveň v prohlášení vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost klíčového utkání proti Baníku. Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži. Po porážce 0-2 oni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě. Slipknot oznámili plnohodnotné fyzické vydání svého experimentálního ztraceného alba Look Outside Your Window. Po letech spekulací plánovaných vydání a odkladů album nakonec vyšlo v dubnu letošního roku v rámci Record Store Day, a to ve velmi limitované edici. Nyní kapela oznámila, že fanoušci ho konečně budou moci mít v rukou v řadě fyzických formátů, a to od 12. června. Hudba na tomto albu vznikla během nahrávání 4. studiovky All Hope Is Gone v roce 2008, ale byla uchována jako samostatný celek oddělený od tehdejší studiové tvorby kapely. Jeho vydání Slipknot odlákali už v roku 2019, ale bylo několikrát odloženo. Dnes čekejte převážně polojasno až oblačno, místy ale může i lehce zapršet nebo zamouřit, maxima kolem 20.
2: No, na silnicích bacha, protože v Hostivaři a tady na ulici Plukovníka Mráze máme dopravní nehody dvouosobních aut, projíždí se jedním pruhem. No a taky na výjezdu z Náchoda na Velké Poříčí dvě osobní. A ještě D1, 27. kilometr na Prahu, dvě osobní auta, takže kolona.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: A jestli máte dneska nějaký tip hudební, tak samozřejmě pište si na song@rockzone.cz, protože i Tomáš vám bude tak trošku dělat radost. My si dáme teďka Queeny.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Sabaton za chvilku, ale teď...
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Odskočíme na informace o dopravě. Kubo.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze na Plzeňské ulici z centra za sjezdem z Bucharovy bourala dvě osobní auta. V Ruské ulici na Praze 10 u parku srazu osobák cyklistů projíždí se tam s omezením. S kolonou už počítejte například na jižní spojce od Kačerova po Záběhlice a momentálně je omezený provoz na Pražském okruhu před Komořanským tunelem směr letiště. Zdržíte se od Vestce, kolona ale dále pokračuje kvůli silnému provozu až po Ořech. Z Global Assistance z Kuba.
0: Pozor, jednička, narůstá tam kolona na 27. kilometru směrem na Prahu, tam dvě osobní auta. Orlicko, Ústecko, pozor, v České Třebové, Kubelkova ulice, u křižovatky Brázdov, tam dvě osobní auta. Pozor si dejte na Plzeňsku v Kyšicích, ulice Náves, tady bude omezení provozu, protože tady bude udržovat zeleň. A pozor, Drčkova, Holcova v Brně, dvě osobní auta, jsou tu záchranné složky.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o superceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
5: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
11: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
12: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
13: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
12: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
13: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
12: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Arthur Milič za námi, ale před námi Dan Landa nebo Evanescence.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Hezky ráno.
2: Dobré ráno. Mistrovství světa v ledním hokeji bude dnes ve Švýcarsku pokračovat dalšími 4 zápasy. Od 16 hodin a 20 minut proti sobě nastoupí Norové z Itálií, která ještě nemá ani bod a se skóre 1-10 se dělí s Dánskem o poslední místo ve skupině. Ve stejný čas skříží hokejky Lotyšsko s Rakouskem, tedy týmy ze 3. a 4. místa skupiny A. Ve 20 hodin a 20 minut je na programu záchranářský duel skupiny A mezi Maďarskem a Velkou Británií a týmů z opačného pólu skupiny B, Slovenskem a Slovinskem.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: S námi se podíváme, co se zase děje, samozřejmě na těch našich cestách, které brázdíme. V Praze na východní spojce Pražského okruhu před sjezdem na Běchovice. Pozor, je to směrem k Barrandovskému mostu v koloně osobní auto s dodávkou. A zdržení tady bude samozřejmě narůstat. Pozor si dejte ve Štěrboholích, u střední ulice na křižovatce s ulicí k učilišti. Tady se řeší nehoda dvou osobních aut. V Tachově v Panenské ulici za kruhovým objezdem je na vozovce rozlitý olej, takže pozor, snižte rychlost. No a na příjezdu do Prahy po dálnici D11, nájezd na Pražský okruh, je to od Hradce, došlo k hromadné nehodě 6 osobních aut, takže očekávejte komplikace a zdržení je zatím kolem 10 minut, ale všechno bude narůstat. A ještě tady mám jednu pozor, rozházené tvárnice v levém jízdním pruhu jsou na výjezdu z Brna směrem na Svitavy, u Globusu je to silnice číslo 43, tak tam bacha taky.
0: Bring Me The Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albumu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na rádiu.

0: No letí to teda opravdu, 7 hodin 46 minut, tak venku teplota kolem, no, 12 stupňů, někde, ale někde taky 8.
1: Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Ale doprava všude stejná, samý kolony. Tak Kubo, jak to vypadá?
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. Na příjezdu do Prahy po D11 na nájezdu na Pražský okruh na cestě od Hradce Králové došlo k hromadné nehodě 6 osobáků. Čekejte tam komplikace, doprava vázne od 8. kilometru. V Praze čekejte kolony například na trase Černý most Štěrboholy. V protisměru čekejte zdržení na jižní spojce mezi Spořilovem a Záběhlicemi. Od Hostivaře na Horní Měcholupy na Hornoměcholupské ulici bourala 2 osobní auta. A také 2 osobní stojí po nehodě na Plzeňské ulici ve směru do Řep za sjezdem z Bucharovy. Z Global Assistance, Kuba.
0: Východní spojka Pražského okruhu před sjezdem na Běchovice. Pozor, je to směrem k Barrandovskému mostu. Osobní auto s dodávkou. A zdržení bude samozřejmě narůstat, takže bacha na to. V Šumperku ulice Generála Svobody u křižovatky s Mazalovou, osobní auto s cyklistou, je tady omezení provozu, takže projíždějte opatrně. No a z Valašských Klobouků na Vsetín za Lidečkem osobní auto narazilo do spadlého stromu, takže i tady počítejte s omezením provozu.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: No, akce, to můžeme taky vlastně takhle říct. V úterý 19. května, kdy nám přichází tak trošičku čas opět k dalšímu zpravodajství. Tak z muziky Meredith Brooks nebo Pretty Reckless, ale teď jdem zapiš ten, pěkný ráno.
1: Dobrý ráno, Pete Townsend, kytarista The Who, má dneska narozeniny a kam dneska za muzikou živou a nabídnu Fun Lamin Criminals v Ostravě na baráku a nebo Mad Family na Sedmičce na Strahově v Praze a teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Švédové padly, žáci se mohou hlásit k druhému kolu přijímaček a do konečné nominace na mistrovství světa se dostal i brankář Plzně.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Naši hokejisté se vyšlápli na Švédy. Reprezentace ve třetím utkání na mistrovství světa po výhře 4-3 odčinila sobotní prohru se Slovinci. Kromě výkonu národního týmu fanoušky zaujala i výslovnost některých švédských hráčů ze strany komentátorů. Třeba švédského kapitána komentátoři české televize jméno jeho vyslovovali jako Ekman Larsson, nikoliv jako Ekman Larsson, jak jsme mohli být zvyklí z minulosti. Jak ale zjistili kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz, výslovnost seš je přesnější. Komentátor Robert Záruba portálu řekl, že to řešil přímo s kolegy ze Švédska. iDnesu to potvrdila i jazykovědkyně Lucie Erazímová, dlouhodobě působící ve Švédsku. Podle ní by se jméno donedávna u nás známe jako Larsson mělo číst Larsson.
3: Oliver Ekman Larsson.
1: Další zápas čeká české hokejisty zítra proti Itálii. Startuje druhé kolo přijímaček na střední školy. Žáci se mohou hlásit ode dneška do 25. května. Přehled škol s volnou kapacitou najdou na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou uchazeči podat až 5 přihlášek.

0: obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na víc než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
1: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
0: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Brankář Plzně Florian Wiegele se dostal do konečné rakouské nominace na mistrovství světa. Mezi 26 jmény, která oznámil trenér Ralf Rangnick, nescházejí tradiční opory jako obránce Realu Madrid David Alaba, záložníci Nicolas Seiwald z Lipska, Marcel Sabitzer z Dortmundu a Konrad Laimer z Bayernu Mnichov. Rakušané, kteří se na mistrovství světa kvalifikovali po 28 letech, se na závěrečném turnaji utkají s Jordánskem, obhájcem titulu Argentinou a Alžírskem. Anthrax vypustili do světa nový single. Skladba nazvaná It's for the Kids je první ochutnávkou z jejich chystaného alba Cursum Perficio, které vychází v půlce září. Na nový materiál amerických thrash metalových veteránů přitom museli fanoušci čekat dlouhých 10 let. Ke zmiňovanému singlu už natočili Anthrax i videoklip. Dnes by mělo být polojasno až oblačno, místy může i zapršet nebo zabouřit, maxima kolem 20.
3: A z dopravy pozor, křižovatka hlavní, boční, tady bacha, osobní auto s nákladním v Praze, je to omezení provozu a zdržení v dlouhý koloně, takže bacha na to. Na Blanensku mezi Míchovem a Chrudichromy, tady dvě osobní auta, ještě Orlickou, Ústecko, v České Třebové, Kubelkova ulice, vyšetřování nehody dvou osobních aut.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Takže krásný ráno, 8 hodin a 3 minuty.

0: Bruce Springsteen na Radio Rock Zone, čas pro vás 8 hodin 19 minut. No a pojďme na ty naše komunikace, na přepenění.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak Kubo, ahoj.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze na Spořilově v křižovatce ulic Hlavní a Boční 1 se srazilo osobák s náklaďákem. Na dálnici D1 před Prahou od Brna doprava vázne od 15. kilometru až po nájezd na jižní spojku na Štrboholi. Tam je fronta mezi Kačerovem a Záběhlicemi. A na příjezdu do Prahy po karlovarské dálnici D6 na 5. kilometru překáží hromadná nehoda 4 osobáků s náklaďákem. V koloně se popojíždí zatím kolem 5 minut. Z Global Assistance, Kuba.
0: Jdeme na Vysočinu, v Humpolci, Masarykova ulice, na Kruháči 2 osobní auta. Blanensko mezi Míchovem a Chrudichromy 2 osobní auta a v České Třebové Kubelkova ulice probíhá tady taky nehoda 2 aut, tady brání provozu, takže i tady opatrně. A ještě tady mám z Lovosice na Prahu D8, poruchané vozidlo na 21. kilometru.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Toto je...
9: Dopravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No tak to si rozumím.
10: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: S Rock Zonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
13: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: POD her, og så må jeg nå 30 minutter. A jdeme se podívat na hokejový šampionát.
1: Hokejový šampionát na rádiu Rock Zone.
2: Dobré ráno. Hokejisté Švýcarska porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Německo 6-1 a po třetí výhře mají 9 bodů. V tabulce skupiny B se tak dělí s Finskem o první místo se shodným skóre. Němci naopak po třetí prohráli a jsou poslední. Finové porazili hokejisty Spojených států 6-2 a ovládli i třetí zápas na turnaji. Američané obhajující zlaté medaile si naopak připsali druhou porážku a ve skupině A mají 3 body za výhru nad Velkou Británií. Hokejisté Kanady porazili ve Friburgu Dánsko 5-1 a s plným počtem 9 bodů vedou skupinu B. 4 asistencemi k tomu přispěl hvězdný útočník Sidney Crosby.
1: Radio Rock Zone.
0: Ozzy Osbourne, jestli plánujete na následující dny nějakou třeba nějakou takovou akci typu vodáckou, tak asi budete mít smůlu, protože jak se tady dovídám všude možně, nedostatek vody zastaví i vodáky, takže to zase bída. No, uvidíme. Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers.

0: Tak připomenu, že ve čtvrtek po 13. hodině bude hostem tohoto týdne v pořadu Odposlech Toma Frödeho Luděk Motyčka, který je vlastně v podstatě taková hlava agentury Ameba Production, pořádající festival Rock for People, na který se už každý určitě těší. Dotazy už můžete psát teď na studio@rockzone.cz. No a když jsem u toho Tomáše, tak Tomáš tady bude mít samozřejmě taky soutěž. Kdyže to bude? No, bude to dneska. A budeme hrát na představení Ragnarok Vikingové v pražské rock opeře na 3. června. Tak pozor, ať vám to neunikne.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Nikam nespěchejte, protože všude jsou kolony, tedy D1, 9. kilometr na Prahu, osobní auto s nákladním, zablokovaný je tady jeden jízdní pruh. Jinak v Bruntalsko, Jindřichov pod viaduktem u nádraží uvislo nákladní auto, takže tam taky opatrně a jdeme ještě samozřejmě na počasí.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A vypadá to tak, že už se nám to tak jakoby umoudří to počasí. Dneska teploty 18 až 22, ale bude polojasno až oblačno.
1: Rádio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu. Duklo!
3: Bring Me the Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albumu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak já vás tady přiškvařil k poslechu Tomáše, takže objednávejte si nějakou pecku třeba už teď na songzavináč.rockzone.cz, protože už se dá, už mě vyjazuje, ale já musím říct ještě dopravu, takže na ní jdeme.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: No a Kuba pro nás má něco.
2: Ahoj Mišáku, pěkné ráno. V Praze v křižovatce ulic Hlavní a Boční 1 na Spořilově se srazil osobák s nákladňákem. Počítejte tam s kolonou. Ve Štěrboholech na Ústřední ulici u křižovatky s ulicí k učilišti bourala 2 osobní auta. Hromadná nehoda překáží na příjezdu do Prahy po hradecké dálnici D11 na nájezdu k Černému mostu. Doprava vázne od 8. kilometru. V Praze je tradičně ucpaná trasa mezi Černým mostem a Štěrboholy a na příjezdu do Prahy po Karlovarské D6 na 0,5 kilometru překáží nehoda 4 osobáků s nákladňákem. Kolona má necelé 2 kilometry. Z Global Assistance, Kuba.
0: Na cestách bacha samozřejmě na všechno, i na drony, ale ty nevidíte. Takže na Bruntalskou Jindřichov pod viaduktem uvízlo nákladní auto, tady omezení. Jablonec nad Nisou, Mánesova na křižení s ulicí Svatopluka Čecha, 2 osobní auta. A ještě na Žďársku ve Velkém Meziříčí v ulici U Vody, tady bacha, osobák srazil chodce. Tak to je ode mě všechno, teď už to máš.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde
5: od lesa, koupí auto od Esa.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus, pro zdravý pohled na svět.
7: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Ole, pár vteřin do devátý, hezký úterní ráno vám přeje Tomáš Frede, je 19. květen, Ivo má svátek, Alvin a taky Gerda taktéž, Pišto dorazil, tohle byly pochopitelně All Nation a jich Sail, mé jméno Tomáš Frede, já už prostě vůbec netuším, co víc bych vám měl říct.
1: Dobré ráno, já vždycky, když slyším jméno Ivo, tak si říkám, že bych se klidně tak dobrovolně jmenoval.
0: Ty protože... máš rád tyhle ty zkráceniny, Pišto.
1: No ne, hlavně přidáním Ivo. Pouhého jednoho písmenka. By získal tak lahodné slovo, no nic, nechme to bejt.
0: No
1: Ivům všechno nejlepší. Dearhof a Beer Cloud dneska hrajou v Beat Factory v Praze a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejisté odčinili fiasko se Slovensky. Klíšťata ve městech jsou nakažlivější než v lese a letecká linka mezi Bratislavou a Košicemi láme rekordy. Naši hokejisté si vyšlápli na Švédsko. Ve třetím utkání základní skupiny mistrovství světa porazili obhájce bronzu 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka.

0: 44% z nich. Čtvrtina pak boreliozou. Loni se jí podle statistik Státního zdravotního ústavu v Česku nakazilo víc než 11 tisíc lidí a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Na tu odborníci doporučují očkování. Letecká linka mezi Bratislavou a Košicemi láme rekordy. Zkrátila dobu cestování mezi východem a západem na 35 minut namísto 5 hodin autem či vlakem. Od jejího spuštění v listopadu loňského roku ji využilo více než 100 tisíc lidí.
1: Nová linka má ohromný potenciál na znižování regionálních rozdílů na Slovensku, umožňuje rast vnútroštátneho turizmu a stimuluje ekonomický rozvoj východu krajiny. Na základě výkonu vo verejnom záujme ju prevádzkuje súkromná spoločnosť ako víťaz európskeho tendra. V súčasnosti s frekvenciou až 13 letov týždenne. Pre veľký záujem sa uvažuje o ďalšom navýšení letov, ale aj zavedení podobnej leteckej linky Bratislava-Praha. Jozef Baálko, Slovensko.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Tenista Jakub Menšík zvládl vstup do turnaje v Hamburku. V generálce na Roland Garros porazil ve dvou setech domácího Struffa. 20-letý český reprezentant zvládl první vzájemný zápas proti o 16 let staršímu soupeři, který v hlavní soutěži startoval na divokou kartu. Slipknot oznámili plnohodnotné fyzické vydání svého experimentálního ztraceného alba Look Outside Your Window. Po letech spekulací, plánovaných vydání a odkladů album nakonec vyšlo v dubnu v rámci Record Store Day, a to ve velmi limitované edici. Nyní kapela oznámila, že fanoušci ho konečně budou moci mít v rukou v řadě fyzických formátů, a to od 12. června. Hudba na tomto albu vznikla během nahrávání čtvrté studiové desky kapely All Hope Is Gone v roce 2008, ale byla uchována jako samostatný celek oddělený od tehdejší studiové tvorby kapely. Jeho vydání Slipknot lákali už od roku 2019, ale bylo několikrát odloženo. Dnes čekejte polojasno až oblačno, místy může někde zapršet nebo zabouřit, maxima kolem 20.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
3: Ano, jdem se na to podívat, jak to vypadá. No, vypadá to následovně. V Horních Počernicích, tedy na příjezdu do Prahy po dálnici D11 na nájezdu na Pražský okruh směrem od Hradce Králové, došlo k hromadné nehodě 6 osobních aut. Kolona se tvoří od 8. kilometru. No a v Brně v křižovatce Drčkovi a Holzovi ulice se srazila 2 osobní auta, jsou tam záchranné složky, provoz je tam částečně omezený, zdržení je minimální. Tak jo, teď už muzika, dáme si Papa Roach, Metaliku nebo Horký Žeslí, že přeju hezký ráno.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Je tu jaro, je tu máj, tak Rock Zone, hraj nám, hraj.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdem na to, 9.20, už za pár vteřin a povíme si něco o dopravě, a to společně s Kubou. Nazdar, Kube.
2: Ahoj Tome, hezké ráno. Hromadá nehoda stále komplikuje provoz na příjezdu do Prahy po hradecké dálnici D11. Zdržíte se zhruba o týden od 8. kilometru. Přímo v Praze čekejte problémy například na Liberecké a Holešovičkách a po Vltavské směrem k Blance. Ucpaná je tradičně trasa Černý most Štěrboholi. Ve Štěrboholech na Ústřední ulici, u křižovatky s ulicí k učilišti, stále pozor na nehodu dvou osobáků. A s kolonami počítejte také v centrální části města. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info.
0: Rockzone, počasí.
1: Co se počasí týče, 15 stupňů aktuálně a skoro jasno, dnešek má být polojasný až oblačný. Později na některých místech se můžou vyskytnout přehánky a s menší pravděpodobností dokonce i bouřky. Dnešní odpolední maxima příjemných 22 stupňů. V noci to klesne k 5, no a zítřek bude oblačný, zatažený na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno až skoro jasno, ráno ojedinělé výskyt mlh, no a teploty mezi 18 až 23 stupni. Dáme si Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone. Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Skytowers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Skytowers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka, exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Zone, kam dnes naživo.
1: Jen to mrknout, to je jasná věc. Tak koncertů zase trochu přibylo od pondělku, tedy od včerejška. Co se Prahy týče, v Meat Factory Deerhoof a taky Beer Cloud, o tom Pesante a Sepie z hor v Cross klubu, Druga a Malemiriš ve vagonu, Mad Family a Perly Seconds v, nebo na Strahově, na sedmičce Strahov. Počkat, nevidím tady Rock Café a já si myslím, že v Rock Caféčku něco určitě je. Tak já to tady jako zkusím rychle omrknout. No, tak rychle asi bejt neumím. Každopádně, než mi to tady všechno naběhne, naskáče, mrkneme ještě do Ostravy, v ostravském baráku legendární Fun Loving Criminals, no a v plzeňském Zachspabu V3SK. No vida, tak už mě to pustilo tady na webovky. Ano, dneska jsou Nixies, Influx a taky Sour Sugar. Tak já to tady nějak přizadím do programu, ať to máme kompletní, je škoda tohleto vynechat, no a posílám Flogy Molly.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Bring Me The Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jedna rychlá doprava ode mě a to následovně. V Plzni v křižovatce ulic Drážní a na Cihlářce se srazila dvě osobní auta, částečně brání v provozu, pozor tam, v Praze v ulici Křižkovu na křižovatce s Poděbradskou, dvě auta v sobě, počítejte se zdržením, no a na D8 na 1,80 km ve směru do Drážďan stojí porouchaný auto, tak pozor.
0: Radio Rock Zone.
2: To je.
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Polední devadesátky. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

Jesus.

0: All Time Low, una radio Rock Zone, pár minut zbývá do 10. hodiny. Je jasný, že my je potřebujeme, také pojďme využít ideálně zcela naplno.
1: A co tak, ty? Jak jsme zvyklí ve středu. No ne ve středu, ne úterý, a navíc nemyslím ani v úterý, ani ve středu, ale v 10 hodin.
0: Ano.
1: Ale ta desátá, to je stran pracovního dne, něco jako středa v týdnu, že? Dobře, pojďme od toho. Kdo má dneska narozeniny, ty to víš, já to vím taky, tak pouštěj.
0: Tak já jsem prostě chtěl začít hnedka takhle z vesela. Jedná se o kapelu. Radíme, víš, promiň.
1: No, ještě víš. A víš kdo?
0: No tak, kapely. No, tak Pít, že by Pít?
1: Dobře, který?
0: No ten Townsend.
1: Vem si, že by se jmenoval Ivo Pít.
0: Pivo Pít?
1: Dobře ty. Ano, Pete Townsend, kytarista The Who, se narodil v dnešní den v roce.
0: Ano, měl loni kulatiny, to já vím, protože prostě já pracuji v rádiu, takže vím spoustu věcí. Jenom to musím spočítat. 1945.
1: Je to tak? Gratuluji.
0: Takže mám u tebe prvního chleboně, aspoň
1: ano,
0: po
1: asi za půl roku. Ale.
0: No, tak to bych teda přitlačil, hele.
1: Dobře, za rok.
0: Všechno krásný samozřejmě Pítovi. Jdeme z Píta do Peta. Ovšem, sebe tady ho. Nechci nic naznačovat, ale tak trošku tuším, že to bude nějaký Ramones.
1: A, jsi blízko, jsi velmi blízko. Je to Jeffrey Ross Hyman.
0: Tak to je Joey.
1: Jak to víš?
0: Já nevím, já jinýho neznám.
1: A tak znáš ještě Johnnyho, Didiho, Markyho.
0: Jo, Didi, jo, tak to je.
1: Marky, CJ.
0: A ještě Marky, no tak vidíš to, co já vlastně takhle to vím o Ramones. Ale prostě vidíš, to Joey jsem tady trefil dobře.
1: Tommyho taky určitě jedu, znáš.
0: Tak Tommyho teda. Každopádně, tam už nevím, bude tam určitě Bůdec, tak já vám 1953.
1: No, zase blbě.
0: Ne, zase blbě, dneska
1: Chlebíček
0: poprvé
1: blbě. Zpátky, ne.
0: Poprvé blbě.
1: Joey Ramone se narodil v dnešní den v roce 1951.
0: No, no. No tak, uznej, to je tak jako jenom tu petrželku kadeřavou z toho sundat a jinak.
1: No tak to sundávám vždycky, ale.
0: Já asi taky. Všechno krásný. Ne. Tak jdeme dál. ZZ Top a já samozřejmě naprosto přesně vím,
1: ano.
0: Protože mám ZZ Topáky najetý díky svému tátovi, že je to Dusty Hill.
1: No dobře ty. A to je Billy Gibbons nebo Dusty Hill?
0: To je Dusty Hill.
1: Dusty Hill je basák, nebo byl basák, že jo?
0: Byl
1: říkám
0: basák.
1: To správně.
0: Já ti nevím, asi jo.
1: Billy Gibbons žije a to je kytarista a Dusty Hill už nežije a byl to basák.
0: Byl to Hill. Hele, já jsem spíš třeba hrozně chtěl, že bychom přeložili
1: to. Uděláš mi v tom ten pořádek,
0: ano, je
1: nebo
0: to tak,
1: ne?
0: Ano, Dusty Hill už nežije, pro boha, už nežije několik let, no. Už nežije třeba 5 let.
1: Tak Dusty Hill to je prašný kopec, ne? Něco takovýho.
0: Něco takovýho. Každopádně už nežije. Ano, byl to basák. Hill byl basák. Ale ze ZZ Top, takže je potřeba se mu pověnovat. Byla tam 4, to já taky vím, tak dávám 1948.
1: No, zase blbě. Dusty Hill, 9. Pokud to překládám správně jako prašný kopec, se narodil v roce 1949. No, druhý pokus nemáš,
0: ale
1: nemáš.
0: Tak mi nechal jsme to vajíčko z toho chlebíčku.
1: Je to vůbec. Je to jeho pravý jméno, nebo to si vymyslel?
0: Určitě to není jeho pravé jméno, on to byl nějaký Pepik.
1: Tak počkejte, já se rychle podívám.
0: A víc už fakt nevím a to teda jsem hodně nadrcený.
1: Tak prosím tě, Dusty Hill, no. Rodným jménem Joseph Michael Hill.
0: Takže on je Pepa Michal Kopec. Kopečář.
1: Říkám říct, co to mohlo znamenat, ten prašný kopec. Nechme to být asi, no, že radši.
0: No a nevím, tak ono v tom chlebníku hele, uvízlo lecos, že jo, když to máš na bradě celý život. No, tak jo, tak máváme samozřejmě dodály, děkujeme za tyhle ty dary, no. A viva Las Vegas.
1: Ještě bych ti řekl, že narozeniny má taky Rodrigo André González Espíndola.
0: Ale
1: jelikož je to basák, tak...
0: A kde hrál? Jo, to byly ty DRC. A ty tady fakt nemám, no.
1: No, to jsem si myslel právě. Proto jsem ho zmínil, přejeme všechno všem, i těm, co už tu nejsou, a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté se vyšlápli na Švédsko, Putin přicestuje na návštěvu Číny a rozhodčí Berka ve sporných momentech podle komise nechyboval.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté na mistrovství světa úspěšně složili reparát. Národní tým po fiasku se Slovenskem porazil ve třetím skupinovém utkání Švédsko 4-3. Čeští reprezentanti se dostali do nečekaného trháku 3-0. Ještě během první třetiny dokázali Švédové během pětiminutové přesilovky snížit na 3-2. Několikrát bylo ve hře video, ať už u branek nebo faulů. Reprezentační trenér Radim Rulík tentokrát chválil.
3: Všichni tam nechali všechno a opravdu ono to potom, když se vede, tak jako samozřejmě tak to tomu jako nahrává, protože všichni cítí, že ta šance je, ale prostě opravdu to mužstvo jako za to vzalo.
1: Dnes má národní tým na šampionátu ve Švýcarsku den volna. Další utkání čeká naše hokejisty zítra. Od 16:20 se utkají s Itálií a v případě výhry si v podstatě zajistí čtvrtfinálovou účast. I dnes bude soud rozplétat kauzu Dozimetr, líčení v případu

0: nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu. Putinova cesta následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně, ale podle Putinova poradce Ušakova obě cesty spolu nesouvisejí a načasování je náhodné.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Sudí Ondřej Berka v ligovém utkání fotbalistů Teplic proti Dukle ve sporných situacích ani jednou nechyboval, uvedla v komuniké komise rozhodčích. Berka posoudil všechny sporné situace v neprospěch Pražanů. Jejich trenér Pavel Šustr řekl, že výkon hlavního arbitra byl katastrofální. Majitel Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky za nepřijatelné a položil otázku, zda časy údajného ovlivňování klíčových zápasů soutěže opravdu skončily. Šéf klubu zároveň v prohlášení vyzval komisi rozhodčích, aby zajistila regulérnost klíčového utkání proti Baníku. Dukla si v případě výhry v nadstavbové skupině o záchranu mohla zajistit účast v baráži. Po porážce 0-2 oni musí zabojovat v posledním kole proti Ostravě. Kina můžete zaskočit na film Co nám zbylo z lásky. Zajímavý koprodukční snímek vypráví citlivý příběh o tom, co se děje mezi řádky běžného života, pokračuje Saša Ptáčková.
2: Na islandské Vysočině se láme vztah Magnuse a Anny. Ona nachází únik v umění inspirovaném krajinou.
3: It's nice. Are they all brown?
2: On v práci rybáře na moři a doma je čím dál větší ticho. Postupně se ale mezi nimi i dětmi objevuje smíření a křehké porozumění, které zůstává i po konci lásky.
0: Dnes by mělo být polojasno až oblačno, občas někde může spadnout i nějaká kapka nebo se rozeznít hrom, maxima až do 22.
4: Tak Pišto si jde zase schrupnout, ať je svěží na další zprávy. My si mezi tím dáme třeba naprostou klasiku od Queen, ovšem mám pro vás taky Guns N' Roses nebo Kabát.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.18 a už mám opět na drátě Kubu, má informace a že jich je, čau.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. Dodávka s poruchou částečně překáží v Praze na Štěrboholské spojce směr Štěrboholy před sjezdem na Dolní Počernice do ulice Národních hrdinů. Očekávejte přerušovanou kolonu od D10. Zdržíte se na příjezdu do Prahy po dálnici D1 z Brna od Průhonic, a to až na nájezd na jižní spojku u Záběhlic směr Černý most. Bouralo se v Jinonicích na Radlické ulici, očekávejte tam možné komplikace. A s téměř kilometrovou kolonou počítejte na Bělohorské ulici z centra před Vypichem a na ulici k Žižkovu u křižovatky s Poděbradskou bourala dvě osobní auta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info. My si dáme živák Depeche Mode, dáme si taky Nickelback.
0: Radio Rock Zone.
3: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
11: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.33, jedna rychlá doprava ode mě a ta vypadá následovně. Dejte pozor na D1, 212. km směrem z Vyškova na Brno, stojí tam poruchaný auto, trošku to tam komplikuje. V Praze v Radlický směrem z centra za metrem Jinonice se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. No a na Štěrboholský spojce za sjezdem do ulice Národních hrdinů směrem na Barandovský most stojí poruchaná dodávka, tvoří se dlouhá kolona, která sahá až na Černý most.
0: Radio Rock Zone.
2: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu.
3: Bring Me The Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizoniánské show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 10:45 dáme poslední rychlou dopravu v této hodině. Dejte pozor v Ostravě, v Závodní ulici u křižovatky s Rudnou, tam se srazilo osobní auto s tramvají. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, ovšem počítejte s omezením provozu na dálnici D1 212. kilometr směrem z Vyškova na Brno. Stojí stále poruchaný auto, takže pozor taky kolem. No a v Radlický, tady v Praze, směrem z centra za metrem Jinonice se srazila dvě auta. Počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Foo Fighters na rádiu Rock Zone a jejich dnešní song. No, pár vteřin zbývá do 11. Hezký úterní dopoledne vám přeje Tomáš Frede, tady Pešto, pojďme si dát další zprávy.
1: Dobré pravé dopoledne, doufám, že i na zítřek tam máš připravený nějaký jejich zítřejší song.
0: Určitě, někdo slaví, jo?
1: Ne, myslím ty Foo Fighters.
0: No? No
1: tak teďka si postal dnešní song, tak nebudeš dnešní song pouštět zítra.
0: Jo, takhle, forek, jasně.
1: Takový úterní forek, na středu takovej... mám...
0: Takový úterníček.
1: Ano, na středu mám samozřejmě lepší mnohem.
0: Ano.
1: To je jasný. O tom Pesante dneska v Krosu, což je v Praze v Holešovicích, pokud nevíte, nebo V3SK v Zachspabu v Plzni a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češi vzali státní dluhopisy útokem. Rumunský chlapec přežil 3 dny v lese plném medvědů a čtvrtinu zápasu mundiálu mohou ovlivnit vedra.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Naši hokejisté se vyšlápli na Švédy. Reprezentace ve třetím utkání na mistrovství světa po výhře 4-3 odčinila sobotní prohru se Slovinci. Kromě výkonu národního týmu fanoušky zaujala i výslovnost některých švédských hráčů ze strany komentátorů. Třeba švédského kapitána komentátoři České televize jeho jméno vyslovovali jako Ekman Larsson, nikoliv jako Ekman Larsson, jak jsme mohli být zvyklí z minulosti. Jak ale zjistili kolegové ze zpravodajského serveru INES.cz, výslovnost seš je přesnější. Komentátor Robert Záruba portálu řekl, že to řešil přímo s kolegy ze Švédska. I dnes to potvrdila i jazykovědkyně Lucie Erazímová, dlouhodobě působící ve Švédsku. Podle ní by se jméno donedávna u nás známe jako Larsson mělo číst takto.
3: Oliver Ekman Larsson.
1: Další zápas čeká české hokejisty zítra proti Itálii. Zájem o nové dluhopisy překonal očekávání. Podle ministryně financí Aleny Schillerové k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali dluhopisy za 13 miliard 400 milionů korun a emise se rychle blíží limitu 20 miliard. Schillerová v rozhovoru na iDnes.cz připustila jeho navýšení i další emise. Úřad vydal v pátek 3 druhy dluhopisů. Největší zájem je o fixní 5leté. Kromě nich jsou v nabídce 5leté protiinflační a 3leté reinvestiční. Žádat o ně lidé mohou do 31. května. Splatnost je 1. července. Horké chvilky si prožil 5letý rumunský chlapec. Minulý týden se ztratil svému otci. Přežil 3 dny v lese plném medvědů a divočáků. Policie spustila rozsáhlou pátrací akci na ploše o rozloze 1500 hektarů.

0: pětina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Na letošním turnaji proto FIFA zavede povinné 3-minutové přestávky na ochlazení v každém poločase. Organizátoři zároveň přesunuli část utkání v rizikových lokalitách do pozdějších večerních hodin. Entrax vypustili do světa nový singl. Skladba nazvaná It for Kids je první ochutnávkou z jejich chystaného alba Cursum Perficio, které vychází 18. září. Na nový materiál amerických thrash metalových veteránů přitom museli fanoušci čekat dlouhých 10 let. Ke zmiňovanému singlu už natočili Entrax i videoklip. Dnes po zbytek nečekejte polojasno až oblačno, někde může i spadnout nějaká kapka, maxima ke 22.
1: Děkujeme pěkně, jedeme dál, dáme si tentokrát ACDC Davida Kollera nebo taky Bloodhound Gang.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, ještě jedno dostaveníčko si dáme společně s Kubajzem ohledně dopravy. Nazdár.
2: Automé, pěkné dopoledne. V Praze je blokovaný provoz po nehodě autobusu a tramvaje na Chodovské ulici u sjezdu z jižní spojky. Očekávejte tam komplikace. Na Praze 6 v Evropské ulici za křižovatkou s ulicí za Vokovickou vozovnou z centra zasahují záchranné složky u nehody osobáku. Na Dvořákově nábřeží na úrovni nemocnice na Františku do centra se srazilo osobní auto a dodávka. A náklaďák s osobákem překáží po nehodě na Opatovské ulici na nájezdu na D1. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, před námi Black Label Society, song pro Ozzyho.
0: Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Kiki. Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
10: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

Je tu jaro, je tu máj, tak Rock Zone, hraj nám, hraj.

nightclubbing. We're nightclubbing. We walk like a goat.

0: wild? Yes, isn't it wild? Oh, isn't it wild? Yeah, isn't it wild? Oh!
1: Radio Rock Zone, počasí.
2: Wow, jdem to omrknout. Tak, jak to vypadá v tuto chvíli s počasím? Aktuálně už příjemných 18 stupňů, skoro jasno, dnešek má být tady polojasný až oblačný, odpolední maxima až 22 stupňů. No a snad ten večer čekáme na Moravě a ve Slezsku. Naopak v Čechách zataženo, místy se vyskytnou přehánky, no, míň pravděpodobný, bouřky můžou se prostě někde zkrátka objevit. 6 stupňů, to je nejnižší teplota v noci, no a středa bude oblačná. Až polojasná, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Teploty 18 až 23.
1: Radio Rock Zone. Bring Me the Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizoniánské show uslyšíme večer v 11 na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, dáme ještě jednu rychlou dopravu v této hodině, krátce před 12. hodinou. Dejte pozor. Na trase Jičín Mladá Boleslav u Oseka, tam se srazila dvě auta, místem projedete jedním pruhem. Praha 6, Buštěhradská ulice, tam se srazila dvě osobní auta, s opatrností je místo nehody průjezdný. No a na Barandovském mostě směrem na Smíchov stojí porouchaný vozidlo, provoz je plynulý bez klon, přesto bacha.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
11: Muzika na tělo.

0: pár vteřin do 12. Krásný pravý poledne vám přejeme, pochopitelně i dobrou chuť.
1: A dobrou pit.
0: A taky si dáme k tomu nějaký, doufám, že výživné informace jsou tu další zprávy s Pištem.
1: A přejeme vám dobrou pit i případně dobrou chuť, pokud jdete třeba večer do Meat Factory na Deer Hoof. A primárně asi dobrý slech a dobrý vid. Teď jdeme na všechno podstatný, čemu se zase...
0: Dobrý vid je dobrý, to je dobrý.
1: To neznáš?
0: Ne, to jsme ještě tady neřekli, tak nemachruj.
1: To když jdeš na záchod, tak můžeš přát i dobrý prd a dobrý...
0: Čuch.
1: I tam je mnoho jednoslabičných, co se dá popřát. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Záchranáři v Praze kvůli nehodě vyhlásili traumaplán. Domácnosti se soláry ušetří na elektřině a letecká linka mezi Bratislavou a Košicemi láme rekordy. V pražských Záběhlicích se čelně srazili elektrobus s tramvají, zranilo se 15 lidí. Záchranáři kvůli tomu aktivovali traumaplán, aby zásah mohl být co nejrychlejší. Nehoda se stala v Chodovské ulici. Policisté upozorňují řidiče, že kvůli zásahu záchranářů je celá ulice na Praze 10 výrazně omezená. Šoféři by se místu měli ideálně vyhnout. Případně musí počítat se zdržením. Silnice je zavřená z obou stran. Kvůli nehodě nejezdí ani tramvajové linky mezi náměstím Bratří Synku a Spořilovem. Místo nich dopravní podnik nasadil náhradní autobusy. ČES zlevnil elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Odběratelů s fotovoltaikou je kolem 50 tisíc. Energetická společnost jim od května cenu v tarifu snížila o 300 korun za megawatt hodinu. Elektřina v tarifu pro soláry tak bude nově stát bez 10 korun 4 tisíce. Služba umožňuje domácnostem pracovat s přetoky z jejich solárních panelů. Za každou kilowatt hodinu, kterou dodají do sítě, dostávají necelé 3 tisíce korun. Podle solární asociace je nyní v Česku připojených na 240 tisíc fotovoltaických elektráren. Převážná většina je na střechách rodinných domů. V současnosti si soláry plánuje nainstalovat 19% domácností. Letecká linka mezi Bratislavou a Košicemi láme rekordy. Zkrátila dobu cestování mezi východem a západem na 35 minut namísto 5 hodin autem či vlakem. Od jejího spuštění v listopadu loňského roku ji využilo více než 100 tisíc lidí.
3: Nová linka má ohromný potenciál na znižování regionálních rozdílů na Slovensku, umožňuje rast vnútroštátneho turizmu a stimuluje ekonomický rozvoj východu krajiny. Na základe výkonu vo verejnom záujme ju prevádzkuje súkromná spoločnosť ako víťaz európskeho tendra. V súčasnosti s frekvenciou až 13 letov týždenne. Pre veľký záujem sa uvažuje o ďalšom navýšení letov, ale aj zavedení podobnej leteckej linky Bratislava-Praha. Jozef Balko, Slovensko.
2: Poslouchá

0: Aktuálního ztraceného alba Look Outside Your Window. O po letech spekulací, plánovaných vydání a odkladů album nakonec vyšlo v dubnu v rámci Record Store Day, a to ve velmi limitované edici. Nyní kapela oznámila, že fanoušci ho konečně budou moci mít v rukou v řadě fyzických formátů, a to od 12. června. Hudba na tomto album vznikla během nahrávání čtvrté studiové desky kapely All Hope Is Gone v roce 2008, ale byla uchována jako samostatný celek oddělený od tehdejší studiové tvorby kapely. Jeho vydání Slipknot lákali už v roce 2019, ale bylo několikrát odloženo. To zněl nechápně.
1: No já nevím, no, přitom já jsem tak daleko tou myší, že jsem to málem tam ani nedojel.
0: Ale teď to by krásný podklad pro to počasí by byl, protože dneska někde hrozí i bouřky. Děkuju. Chceš víc toho počasí?
1: No, pokračuj.
0: Tak
1: ale
0: dobře.
1: Ale padají prostě mordory.
0: Chtěl jsem říct, že může být i pole jasno, ale ne. Hele, oblačno, na Moravě, ve Slezsku, ne, počkej, skoda jasno. Tak nic, jenom Morava a Slezsko, tečka. Přeháňky, bouřky, maxima kolem 20. A ještě ty tisíce metrech na horách se tam hodí jiné. 12.
1: Jo.
0: To je pohoda.
1: Je to pohoda. Tak a už dost, už pojďme do 90-kový muziky. Mám pro vás třeba Green Day, Proud a nebo New Radicals.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.20, pojďme se podívat na situaci v dopravě. Na Českolipsku na výjezdu z Horního Prysku směrem na Kamenický Šenov došlo k pádu cyklisty. Zasahují tam záchranné složky, projíždí se kyvadlově. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 za sjezdem na Šeberov na 1,5 km směrem od Brna došlo k nehodě. Provoz je tam částečně omezen. No a na Teplicku v Bílině na Žižkově náměstí se stala nehoda. S opatrností je to tam průjezdný.
0: Radio Rock Zone.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny

0: mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.36 v Praze ve sportovní ulici na křižovatce s Vršovickou srazilo osobní motocyklistu, počítejte s omezením. A ve Zlíně ve Štefánkově ulici u křižovatky s náměstím TG Masaryka došlo k nehodě osobního vozidla, blokovaný je levej jízdní pruh, počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
2: Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu. Duklo!
3: Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a samozřejmě nám postávají porouhaný auta, tak jako po různu, třeba D11, 30. km směrem z Jaroměře na Prahu, stojí tam, jo, dejte pozor. Dálnice D3, 72. km směrem od Českých Budějovic a Benešov, stojí tam, no, dokonce nákladní auto, dokonce s defektem. Tak opatrně. No a dejte pozor taky na Českolipsku na výjezdu z Horního Prysku směrem na Kamenický Šenov. Připomínám, došlo tam k pádu cyklisty. Řeší se to tam, jsou tam záchranné složky, projíždí se Kyvadlově. No a Sportovní ulice v Praze, taky připomínám, na křižovatce s Vršovickou, tam srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Guano Apes, uzavřeli dnešní polední devadesátky na rádiu Rock Zone, minuta něco málo do 13. Hezký úterní odpoledne vám přeje Tomáš Frede, stále je tady Pišto, to znamená, že stále se s námi velmi rád podělí o aktuální zprávy, pojďme na ně, ahoj.
1: Dobré, pravé, rané, poctivé, nefalšované, tradiční, úterní.
0: Zamračené.
1: Za mě zaskočené odpoledne.
0: Já, tak přesně.
1: Pardon, už jsem si odskočil. Nixies dneska hrajou v Rock Café v Praze.
0: Pixies, jo?
1: Na nároce Nixies.
0: Aha.
1: A nebo Mad Family a Pearly Seconds jsou na sedmičce na Strahově.
0: A taky Kobe, oni ho tam zapomněli nějak dopsat, Frank, nebo kdo to tady dělá.
1: No a tak když není napsaný, tak jako by nebyl, ne?
0: A za to Rock Café mi tam zmiňuješ, který jsem si tam sám musel taky dopsat, na který jste se taky vyprdli? Jo, to jsi říkal teďka.
1: No tak já jsem říkal Nixies, že tam máš, no.
0: A Influx.
1: To jako Influx a...
0: Ne, Influx, byl jsem upozorněný, že je to kapela, kterou jsem točil, je skvělá a akorát jí blbě čtu, tak je to Influx.
1: Ne, ty čteš výborně, oni se blbě pojmenovali.
0: Dobře, vyřídím a nebo dost možná to teďka i slyší, takže slyšíte, chlapci.
1: Tak dobře vám, tak chlapci, příště lépe, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: To jsem ve studiu řekl taky několikrát.
1: V Závěhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Ministerstvo vrátilo zákon o médiích veřejné služby a Trump odkládá útok na Irán. 18 lidí rozvezli praští záchranáři do nemocnic po srážce autobusu a tramvaje. Dva z nich jsou vážně poranění, 4 mají středně vážná zranění. Traumaplán už záchranáři ukončili. Nehoda se stala v Chodovské ulici v Záběhlicích. Kvůli havárii nejezdí tramvaje mezi náměstím Bratřísinků a Spořilovem. Místo nich dopravní podnik nasadil náhradní autobusy. Ministerstvo financí Klempířovi vrátilo zákon o médiích veřejné služby. Finance po ministrovi kultury chtějí přepracování návrhu. Jak ministerstvo uvádí v připomínkách, návrh má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Zásadní připomínky k návrhu vzneslo už dříve i ministerstvo vnitra. To upozornilo, že zrušení koncesionářských poplatků způsobí výpadek příjmů České pošty. Ta tak přijde o 275 milionů korun ročně. Česká pošta totiž výběr poplatků zajišťuje. Donald Trump odložil útok na Irán. Americký prezident oznámil, že tento krok vychází ze žádosti Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Útoky byly plánované na dnešek. Dále bez podrobností napsal, že se nyní konají vážná jednání. Poznamenal, že pokud nebude s výslednou dohodou spokojený, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti Islámské republice.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Brankář Plzně Florian Wiegele se dostal do konečné rakouské nominace na mistrovství světa. Mezi 26 jmény, která oznámil trenér Ralf Rangnick, nescházejí tradiční opory jako obránce Realu Madrid David Alaba, záložníci Nicolas Seiwald z Lipska, Marcel Sabitzer z Dortmundu a Konrad Laimer z Bayernu Mnichov. Rakušané, kteří se na mistrovství světa kvalifikovali po 28 letech, se na závěrečném turnaji utkají s jordánským obhájcem titulu Argentinou a Alžírskem. Anthrax vypustili do světa nový single. Skladba nazvaná It's for the Kids je první ochutnávkou z jejich chystaného alba Cursum Perficio, které vychází 18. září. Na nový materiál přitom museli fanoušci čekat dlouhých 10 let. Ke zmiňovanému singlu už natočili Anthrax i videoklip a najdete ho tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte polojasno až oblačno, hrozí i přehánky nebo bouřky, maxima kolem 20.
0: Ojistě. Další muzika ode mě, David Bowie, Queen nebo Nightwish právě teď.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární David Bowie na Radio Rock Zone 1317.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dáme si poslední společnou dopravu na dálnici D11 na 42. kilometru ve směru na Prahu. Stojí na vozovce porouchaný vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. No a v Praze mezi Točnou a Komořany v Branišovské ulici u křižovatky s Hudcovou bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností. Tak dáme si Strokes.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Tady se vám blíží splátečka a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Co to je?
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rokových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host v pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jdem tomu mrknout společně ještě jednou v Praze, jo? Tedy v Rock Café Nixies Influx a taky Soul Sugar, Dienhof a Beer Cloud v Meat Factory, v Crossklubu Sepia z Hor a taky Otone Pesante asi, ve vagonu Druga Malamiriš, na sedmice na stravu je Mad Family, Kobe a taky Perlis Seconds, ano, v ostravském baráku Fun Loving Criminals a V3S v Zachspabu, tedy v Plzni, a já mám pro vás Youngblooda.
0: Radio Rock Zone. Bring Me The Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albumu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Mladá americká parta Greta Van Vliet na Radio Rock Zone, a to konkrétně se songem Sacred Thread. Tak přátelé, za necelý dvě minuty je tady 14. hodina, což znamená, že už vás od mikrofonu v tuhle chvíli zdraví Šimon Kalousek. Krásný úterní odpoledne. Dneska je prosím vás 19. květen 2026, což znamená, že svátek mají Ivové, tak Ivošové, všechno krásný. No a já to nebudu dál protahovat, naproti mě už naše nová zprávařská posila Ondřej Čus.
1: Čau, pěkný odpoledne, mám pro vás nějaký pozvánky na kytarový koncerty, tak v Praze, v crossklubu třeba CPS Hor, nebo ve vagónu Druga, no a pozvu vás i do Ostravy, tam v baráku budou Fun Loving Criminals. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na základky se vrátí dílny, ve zlínské zoo mají nový přírůstek. Časovka na Giro dnes zamíchá pořadím. Stát chce v dětech vzbudit zájem o řemeslo. Na základní školy se tak do 2 let postupně vrátí dílny. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem školství připravuje nový rámcový vzdělávací program. Ten vedle praktické činnosti do základních škol zavede i povinnou polytechnickou výchovu. Nově by se školáci v rámci praktické výuky měli učit třeba i 3D tisk nebo práci s laserem. Dílny se na základní školy vrátí po 20 letech. Velmi nevšední přírůstek hlásí zlínská zoologická zahrada. Nejde ovšem o žádné zvíře. Jednu technologickou novinku před chvílí zaznamenal náš zpravodaj Jan Čada.
3: Dobrý den, přeji. Nikoliv sloni, žirafy, tygři nebo třeba rejnoci. Dnešní novinka je z úplně jiného soudku. Zoologická zahrada ve Zlíně totiž předpolednem představila svoji unikátně zbrusunovou fotovoltaickou elektrárnu. Její panely přikrývají jedno z četných parkovišť. Vyrostlo tu na zastřešení celkem 1360 panelů. Zajímavé určitě je, že sluneční energie pokryje značnou spotřebu v mimořádně navštěvované zoo z celé 1/3.
1: Ruský vůdce Vladimír Putin dnes dorazí do Pekingu. Dvoudenní návštěva Číny šéfa Kremlu následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Moskvy spolu cesty nesouvisejí a načasování je náhodné.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Cyklisté na Giro d'Italia dnes zase šlápnou do pedálů. Pod ní volna závod pokračuje 10. etapou. Závodníci absolvují 42 kilometrů dlouhou rovinou trať z Viaggera do Massy. Cestu jim může zkomplikovat vítr na 20-kilometrovém úseku po ligurské pobřežní promenádě. Podle očekávání by ale časovka jednotlivců měla zamíchat průběžným pořadím. V růžovém dresu lídra odstartuje Portugalec Afonso Eulálio, bude hájit zhruba 2minutový náskok před největším favoritem závodu Jonasem Vingegorem z Dánska. Nejlepší z českých cyklistů je Jan Hirt na 12. místě. Na nejlepšího ztrácí něco přes 6 minut. Bratři Matyáš a Tomáš Kopečký figurují v průběžném pořadí po 9 etapách na 153. a 154. místě. Oba mají shodně ztrátu 1 hodinu 19 minut a 7 sekund na lídra. Slipknot oznámili plnohodnotné fyzické vydání svého experimentálního ztraceného alba Look Outside Your Window. Po letech spekulací plánovaných vydání a odkladů album nakonec vyšlo v dubnu letošního roku v rámci Record Store Day, a to ve velmi limitované edici. Nyní kapela oznámila, že fanoušci ho konečně budou moci mít v rukou v řadě fyzických formátů, a to od 12. června. Hudba na tomto albu vznikla během nahrávání 4. studiové desky kapely All Hope Is Gone v roce 2008, ale byla uchována jako samostatný celek oddělený od tehdejší studiové tvorby kapely. Jeho vydání Slipknot lákali už od roku 2019, ale bylo několikrát odloženo. Dneska bude jasno a polojasno. Na Moravě a ve Slezsku může být teplo a teplota může vyskoupat až ke 22 stupňům.
0: Děkujeme pěkně Ondřejovi za zprávy, no a pojďme na muziku, po 14. hodině si tady dáme Aerosmith, taky Vanastovky a na úvod hodiny kanadský Nickelback a i hitovku How You Remind Me.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Britská punková legenda Sex Pistols a klasika z roku 1977 God Save the Queen právě teď na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od punkový klasiky pojďme na silnice, 14 hodin 17 minut, situaci v Praze sleduje Lenka z Global Assistance, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne, nehoda autobusu s tramvají blokuje dopravu v Chodovské ulici u jižní spojky ve směru do centra. V návaznosti na to se vleče doprava na příjezdu k jižní spojce od dálnice D1 od 8. kilometru. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova na 1,5 kilometru vouralo nákladní auto s osobním kolonem od 3. kilometru. A v Řeporích v Dalejské ulici bouralo osobní auto s motorkou. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. Podíváme se samozřejmě i mimo hlavní město. Pozor na trase Plzeň do Mažlice před Sulkovem u nájezdu na D5. Tam bouraly dvě osobní auta, na místě policie a doprava tam zpomaluje. Na Chomutovsku na příjezdu do Tušimic od Karaně dva osobáky v sobě, projedete tam jedním pruhem. Velký pozor na trase Náchod Hradec Králové u Hořenic, na kruhovém objezdu stojí tam poruchaný nákladák a provoz je částečně blokovaný, v obou směrech se tvoří dlouhý kolony. Ve Svitavách v ulici u Tří mostů bouraly dvě nákladní auta, na místě zasahuje policie, počítejte s možnými komplikacemi. A konečně dávejte bacha taky ve Zlíně v ulici 2. května u křižovatky s ulicí U Splavu, bouraly tam dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. Čekají nás Red Hot Chili Peppers, ale ještě předtím horká novinka od kapely Marmouzec, Cutback.
1: Radio Rock Zone. Co o víkendu? Pojď na Duklu. Zažij pořádnou dávku emocí. S Baníkem Ostrava půjde o všechno. Vyber si své místo včas. Už tuto sobotu 23. května od 14 hodin na stadionu Juliska. Vstupenky na fkdukla.cz. Pojď na Duklu. Dukla!
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
8: No jasně, super.
7: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
8: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
7: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
8: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin. Teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
11: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
13: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Legendární ex-Beatle Paul McCartney oslaví letos v červnu už 84. narozeniny, ovšem ještě předtím koncem tohohle měsíce vydá nový album The Boys of Dungeon Lane. Každopádně my jsme si teď na rádiu Rock Zone připomněli ještě jeho éru právě u Beatles prostřednictvím živáku Get Back. Nicméně, přátelé, já tady mám pro vás pozvánku na naší soutěž dnešní odpolední, která ovšem neproběhne v éteru, ale stejně jako včera na našem Rockzoním Facebooku. Zase budeme hrát o dva lupeny na představení Ragnarok Vikingové v Pražské rock opeře na 3. června. Startuje to přesně v 15:00, takže sledujte náš Facebook a tam se všechno důležitý dozvíte.
1: Rádio Rockzone, počasí.
0: Tak, aktuální teploty v Česku v průměru kolem 20 stupňů, vesměs k tomu oblačná obloha. Jak to bude vypadat dál? No, v noci na zítřek čekáme převládající velkou oblačnost. V Čechách taky výjimečně zaprší a ojediněle se vytvoří mlhy. Noční teploty 10 až 6, zítra přes den oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy, lokálně i déšť, a to hlavně na západě Čech. A k tomu nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem 14. Pojďme dál, čekají nás ZZ Top a předtím taky Guns N' Roses Hard School.
1: Bring Me The Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizoniácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak podíváme se ještě jednou v téhle hodině na tuzemské silnice 14.140. Tady v Praze a vůbec v okolí Prahy nemám hlášeného momentálně nic problematického. Každopádně dávejte pozor aktuálně na Ústecku, na průjezdu Chabařovicema směrem na Ústí nad Labem, na Husově náměstí. Tam došlo k dopravní nehodě, ke který nemám bližší informace, kromě toho, že máte počítat se zdržením. Na trase Uherský Hradiště Brno u Kožušic havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. A pozor taky v Šumperku ve Vyhlídkové ulici, bourali tam dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se tak též jedním pruhem. No, v 15 hodin jednak dáme další zprávy s Ondřejem a taky připomínám, že přesně v 15.00 tady na našem rockzóním Facebooku startuje soutěž o dva lupeny na představení Ragnarok Vikingové v Pražské opeře 3. června, tak to si taky nenechte ujít.
0: Radio Rockzone.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
3: Kdo na to jde
4: od lesa, koupí auto od Esa.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
6: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Bostonská parta Dropkick Murphys a song A Hero Among Many, co by hudební doprovod tady na rádio Rock Zone k 15. hodině. Tak jo, přátelé, v tuhle chvíli vás opětovně z moderátorský židle zdraví Šimon Klause, krásný úterní odpoledne. No a ve studiu už se mnou taky Ondřej, pojďme dát další rychlej přehled zpráv, čus.
1: Pěkný odpoledne, ahoj, pozvu vás do nějakých klubů v Praze, ve Vagónu bude Druga, nebo třeba v Meat Factory Dierhof a v Ostravě v baráku bude Fun Loving Criminals. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dlouhé vsi roste nový most. Evropský parlament schválil nová pravidla. Deep Purple prodávají magnetofon za 500 000. Sovětská vlajka vyvolala pozdvižení na radnici v Brně. S rudým praporem, se srpem a kladivem dorazila na jednání jedna ze zastupitelek. Patří k odpůrkyním sjezdu sudeckých Němců. Ženu už vyšetřuje státní policie. Prověří, jestli nejde o propagaci komunismu. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva od ledna zahrnuje i zmínku o komunismu. V Dlouhé vsi na Klatovsku vyroste nový most. Přes řeku Otavu ho příští týden začne stavět Plzeňský kraj. Stavba nahradí současné 3 mosty. Jeden z nich je v havarijním a zbylé 2 ve velmi špatném stavu. Doprava v Dlouhé vsi bude převedená do jednoho jízdního pruhu. Náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čířek říká, že stav mostů kontrolují v regionu pravidelně.
3: Přeřazují se do kategorií podle toho stavu. Dokonce Suska má vlastní četu oprav mostů. To znamená, že provádí průběžné opravy, hlavně třeba izolace mostu nebo svodidel, zábradlí, případně všech trhlin. Takže snažíme se udržet ty mosty co nejdéle v nějaké přijatelném stavu.
1: Nový most bude v Dlouhé vsi nedaleko proti proudu řeky. Na místě začaly přípravné práce. Stavět se začne 29. května. Evropský parlament dnes schválil nová pravidla Evropské unie pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům. Prověřování bude povinné pro všechny členy, členské státy v citlivých odvětvích, jako je obrana, finanční služby, polovodiče, strategické suroviny či umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost či veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Dohodu s členskými státy o povinném prověření zahraničních investic europoslanci přijali 508 hlasy, 64 europoslanců bylo proti a 90 se zdrželo hlasování. Předpis musí nyní oficiálně schválit i Rada Evropské unie, než vstoupí v platnost a začne se uplatňovat o 18 měsíců později. Zástupci Evropského parlamentu a Rady Evropské unie na legislativě uzavřeli předběžnou dohodu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc v USA, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40 stupňům Celsius. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Na letošní turnaj proto FIFA zavede povinné 3-minutové přestávky na ochlazení v každém poločase. Organizátoři zároveň přesunuli část utkání v rizikových lokalitách do pozdějších večerních hodin. Deep Purple vrací čas zpátky. Nové album Split vydají i na magnetofonové pásce a fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák za více než 420 tisíc korun. Kapela se spojila se švýcarským Revoxem, který připravil limitovanou sérii audiotechniky. 25 magnetofonů B77 MK3, 50 gramofonů T77 a 200 bezdrátových reproduktorů StudioMaster A200. Všechny nesou motiv alba a podpisy členů kapely. Split vychází 3. července, a to i ve speciální magnetofonové edici. Deep Purple pak 4. října zahrají v Bratislavě a 7. října v pražské O2 aréně. Dneska už bude jasno až polojasno, na Moravě může být i oblačno a v Čechách i zataženo. Dnešní nejvyšší teploty se můžou vyšplhat ke 22 stupňům.
0: Děkujeme pěkně.

0: Legendární The Clash, jejich debutový album z roku 1977 a klasika I Fought the Law na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Podíváme se znovu na silnice, 15 hodin 19 minut, jak to vypadá v Praze, to už nám řekne Lenka, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru od Modletic na Ruzeň za nájezdem od Vesce na 4. kilometru probíhá odklízení nehody kolona po pojíždí od sjezdu z D1. Dopravu řídí policie. Nesouvislá kolona po pojíždí na Štěrboholské spojce ve směru na Smíchov mezi Běchovicemi a Štěrboholy. Z Global Assistance, Lenka.
0: Lenko, děkuju. Co se týče mimo pražských komunikací, tak aktuálně pozor na trase Jičín, Mladá Boleslav u Dolního Lochova. Tam bouraly dvě osobní auta, na místě už je policie a doprava tam zpomaluje. V Olomouci v Polské ulici u křižovatky s Vídeňskou se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením provozu. A na hlavním tahu před Starým Hrozenkovem směrem od Uherského Brodu se srazilo nákladní auto se zvěří. Dbejte tam zvýšený opatrnosti. AC/DC za pár minut a předtím taky aktuální věc od irských U2, Song of the Future.
1: Radio Rockzone. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

0: více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
10: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

0: Faith No More nás se svojí klasikou Epic v živém provedení pozvali na 18. hodinu dneska, kdy vás čeká celá hodinka živáků v kuse, tady náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, který vás ovšem provede už můj kolega Rockzone Frank. No a když už jsme u těch živáků, pojďme se rovnou podívat na koncerty.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak tady v Praze, dneska v Meat Factory, americká legendární kapela Deerhoof přeskočí český Beer Cloud. V Krosu zahrajou Otone Pesante a Sepie z Hor ve vagonu v rámci keltského úterý Druga a Malem Irish. A na sedmičce na Strahově si můžete dát finále soutěže Strahov Open Air Band Contest. Zahrajou Mad Family, Pearly Seconds a Kubi. Doporučím určitě Ostravu dneska, pokud jste odtamtud nebo se tam budete pohybovat, tak klubu Barák, legenda americký hudební scény Fun Lovin' Criminals. No a v Plzni v Zachspabu dneska V3SK. Kompletní seznam všech akcí na našem webu, jako vždycky rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Čekají nás UFO a předtím taky švédský Ghost, Call Me Little Sunshine.
1: Radio Rockzone.
2: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
1: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
3: Bring Me the Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizoniánské show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak ještě než si tady v 16 hodin dáme další zprávy s Ondřejem, tak omrkneme dopravu 15.640, no a Lenka nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na Pražském okruhu ve směru od Modletic na Ruzyň za nájezdem od Vesce na 4. kilometru probíhá odklízení nehody, kolona po pojíždí od sjezdu z D1. Dopravu řídí policie, navíc na konci kolony bourali dva kamiony s osobním autem. Řidiči hledají náhradní trasy, ucpaná je tak silnice 101 za Modleticemi přes Jesenici dál do Vesce a plní se také D1 od 8. kilometru do Prahy. Ucpaný je i okruh ve směru na dálnici D1 od plzeňské D5 k Ořechu na 12. kilometr a v Kbelské před sjezdem na D10 ve směru na D8 bourala v koloně dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, díky, pozor ještě taky na trase mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem na průjezdu Hrochovým Týncem, tam bouraly dvě osobní auta a projíždí se Kyvadlově, počítejte se zdržením.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
10: Muzika na tělo.

0: Green Day na Radio Rock Zone s peckou One Eyed Bastard. Tak, přátelé, za pár vteřin je tady 16. hodina, nebo chcete-li čtvrtá odpolední, každopádně od mikrofonu vás opětovně zdraví Šimon Klousek. Pohodový úterý s datem 19. května 2026. My budeme za chvíli pokračovat s muzikou samozřejmě, ale v tuhle chvíli už je tady Ondřej s dalšíma zprávama. Ahoj.
1: Ahoj, hezký odpoledne. Mám pro vás nějaký pozvánky na kytarový koncerty. V Praze v Meat Factory budou Deerhoff nebo třeba Bear Cloud. A v Plzni Zachspap V3SK. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vnitro chce zpřísnit podmínky pro humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Hradec Králové o víkendu chystá Bezva Fest. Vyšetřování smrti zakladatele módní značky Mango. Vnitro zpřísní podmínky pro ukrajinské uprchlíky. Držitelé tzv. Dočasné ochrany žádající o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se také zřejmě muset zdržovat na území České republiky, a to alespoň 16 dnů v měsíci, na který dávka náleží. Se změnami počítá novela, kterou v legislativní knihovně zveřejnilo ministerstvo vnitra. Podle Organizace pro pomoc uprchlíkům je novela zbytečná. Ukrajinští uprchlíci v podstatě už nyní živí svými daněmi a odvody všechny české nezaměstnané a zdravotně postižené a nepředstavují dle statistik žádné větší bezpečnostní riziko než český občané. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční v Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. hodině dopolední a potrvá až do 8. do večera. Adéla Marková z pořadu Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
3: Od autodromu, kolotočů, skákací hradu máme zde 100-metrovou nejdelší nafukovací drahu v České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Smejku a Tancovinku, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Tariho, Moon a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny Sebastian nebo Tobias Freyr.
1: Výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. Španělská policie zatkla nejstaršího syna zakladatele módního impéria Mango Isaka Andise kvůli podezření, že byl zapojen do smrti svého otce při turistické výpravě v prosinci roku 2024. Jonathan Andis byl podle policie v době incidentu jedinou osobou, která byla se svým 71-letým otcem na túře v pohoří Montserrat poblíž Barcelony. Isak Andis tehdy spadl ze skály v oblasti, jež je známá strmými srázy a roklemi. Podle španělského tisku policie krátce po smrti zakladatele firmy zabavila jeho synovi mobilní telefon. Vztahy mezi otcem a synem byly napjaté a že se rozcházeli v otázce řízení společnosti Mango. Isak Andis firmu dočasně předal synovi už v roce 2014. Později však část pravomocí opět převzal. Jonathan Andis jakoukoliv odpovědnost za otcovu smrt odmítá a trvá na tom, že šlo o neštěstí. Vyšetřování pokračuje v režimu soudního utajení.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: Na letošní mistrovství světa v hokeji přijali české sázkové kanceláře zatím přes 711 milionů korun. Tedy podobně jako loni. Doposud se dařilo spíše bookmakerům. Sázející překvapila prohra České republiky se Slovinskem, ale i následná výhra Čechů nad favorizovanými Švédy. Největším favoritem na vítězství šampionátu zůstává Kanada, na kterou kurz mírně klesl zhruba 2:1. Česká republika zůstává šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na vítězství v kurzu okolo 14:1. Tipsport zatím eviduje sázky za 408 milionů korun, Fortuna za 195 milionů, Šance za 83 milionů a Saska ze skupiny Allwin za 25 milionů korun. Další vývoj přijatých sázek pak podle společností bude ovlivňovat hlavně úspěch českého týmu na šampionátu. Ten přitom sázejícím doposud připravil nejvíce překvapení. Nejdříve Češi prohráli 2-3 v prodloužení se Slovinskem a následně přehráli favorizované Švédsko 4-3. Do kina můžete zaskočit na film Co nám zbylo z lásky. Zajímavý koprodukční snímek vypráví citlivý příběh o tom, co se děje mezi řádky běžného života. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: Na islandské vysočině se láme vztah Magnuse a Anny. Ona nachází únik v umění inspirovaném krajinou.
5: It's nice. Are they all brown?
4: On v práci rybáře na moři a doma je čím dál větší ticho. Postupně se ale mezi nimi i dětmi objevuje smíření a křehké porozumění, které zůstává i po konci lásky.
1: Dnes už bude převládat polojasno nebo oblačno. Na Moravě a ve Slezsku může být jasno. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, pojďme rovnou na další muziku po 16. hodině. Tady zazněj Parkway Drive, taky Lucie a jako otvírák Offspring a jejich Original Prankster.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Judas Priest, rok 1980, kultovní album British Steel a hitovka Living After Midnight právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak se pojďme znovu podívat na dopravu. 16 hodin 19 minut. Situaci v Praze sleduje Lenka. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Na pražském okruhu z Modletic na Ruzeň popojíždí nesouvislá kolona od D1 až k Ořechu na 12. kilometr. Ve směru na dálnici D1 řidiči popojíždějí od plzeňské D5 k Ořechu. Regulují provoz v Blance. Očekávejte zdržení na vjezdech do tunelů od Povltavské do Břízké, Radlické nebo Duškovy. Na východní Štěrboholské a jižní spojce popojíždějí kolony v obou směrech. Z Global Assistance. Lenka.
0: Já Lenku ještě doplním, každopádně děkuju za informace. V Poděbradské ulici na úrovni Čerpačky ve směru na Černý most bourali dvě osobní auta, počítejte s omezením provozu. A na Praze 6 Bělohorský na úrovni benzínky ve směru z centra bourali dvě osobní auta, neprůjezdný jeden jízdní pruh a kolona tam má skoro půl kilometru. Na trase z Mělníka do Řevničova za Slaným bouralo osobní auto s nákladním, na místě už je policie, čekejte zdržení. V Ostravě v Bílovecké ulici u křižovatky s Polaneckou dva osobáky v sobě, čekejte tam omezení. A na obchvatu Opavy na kruhovém objezdu havarovaly dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezen. Tak jo, všem řidičům šťastnou cestu, dáme kapelu Warrant a předtím taky novinku od Dead Cab for Cutie, Riptides.
1: Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o superceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
5: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foil s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
9: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Radio Rock Zone.
1: Novinka. Exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku stále kolem 20, k tomu převážně skoro zataženo. V noci na zítřek čekáme převládající velkou oblačnost. Zmenšená se bude vyskytovat hlavně na Moravě a ve Slezsku a kránu lokálně i v Čechách, kde ojediněle i zaprší. Noční teploty 10 až 6. Zítra přes den oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a lokálně taky déšť, a to hlavně na západě Čech. No a k tomu nejvyšší denní teploty 18 až 23, v tisíci metrech na horách kolem plus 14. Stupňů. Dáme se Ozzy Osbourna a předtím taky kanadskou bandu Nickelback, High Time.
2: Bring Me The Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albumu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17 hodin, další zprávy s Ondřejem, teď ale v 16.44 ještě umrkneme dopravu. Lenko, jak to vypadá v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. Kolony v obou směrech jsou na Pražském okruhu před Ořechem. Nehoda blokuje provoz k Belské ve směru do Letňan u sjezdu z Novopatské. Zdržíte se od Hloubětína i od Novopatské od Statelic. Praze 6 v Bělohorské ulici na úrovni čerpací stanice ve směru z centra bourala dvě osobní auta, neprůjezdní je jeden jízdní pruh, kolona má téměř půl kilometru. A v ulici Nástupy u křižovatky se Svobodovou u tramvajové zastávky Albertov se srazilo osobní auto s tramvají. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, děkuju. Ještě jedna Praha přímo v centru ve Vladislavově ulici. Pozor, došlo tam ke střetu osobního auta s motorkou. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 na sjezdu na Pražský okruh na úrovni Modletic došlo k dopravní nehodě tří osobáků, blokovaný jeden jízdní pruh, čekejte tam zdržení. V Havířově v Mánesově ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě záchranáři, čekejte zdržení. A na trase mezi Polskem a Zábřehem na průjezdu Jeseníkem v Bezručově ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladňákem, na místě zasahují záchranáři.
0: Radio Rock Zone.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707. Nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak 16. hodině a 59. minutě nás tady na rádiu Rockzone hudebně doprovodila americká banda Hellstorm se songem Uncomfortable. V tuhle chvíli už vás od mikráku znovu zdraví Šimon Kalousek, krásný úterní odpoledne. Před náma poslední společná hodinka pro dnešní den, tak ji pojďme zahájit zprávama. Je tady se mnou Ondřej, ahoj.
1: Ahoj. Pěkný odpoledne, pojďme si říct, kam můžeme dneska na nějaký kytarový koncerty, tak v Praze třeba v Cross klubu, tak to bude Sepie z Hor, nebo třeba ve Vagónu bude Druga a v Ostravě v baráku Fun Loving Criminals. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Utratí se objeví cedule s kontaktem na krizovou pomoc. O dluhopisy republiky je podle Schillerové obrovský zájem. Bombový útok v Damašku. Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím bude předcházet sebevraždám na kolejích. Spolupracovala s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i lidé, kteří mají starosti o své blízké. Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Podle Schillerové si lidé ke včerejšku zarezervovali dluhopisy za více než 13 miliard korun. Emise se tak rychle blíží k 20-miliardovému limitu.
3: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise, to není první a poslední, ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním k tomuto navýšit, protože já jsem moje nadšená.
1: Při výbuchu bomby nastražené v automobilu u vládní budovy v centru Damašku dnes zahynul jeden voják a 18 dalších lidí bylo zraněno. Exploze nastala ve chvíli, kdy se vojáci snažili zneškodnit jiné improvizované výbušné zařízení umístěné u stejné budovy. Incident se stal ve čtvrti Báb Šarký u ředitelství pro vyzbrojování spadající pod ministerstvo obrany. K útoku se nikdo nepřihlásil. Po svržení režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci roku 2024 a následném vytvoření nové vlády, ve které dominují bývalí islamističtí povstalci, došlo v Damašku k několika bombovým útokům.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Brankář Plzně Florian Wiegl se dostal do konečné rakouské nominace na mistrovství světa. Mezi 26 jmény, které oznámil trenér Ralf Rangnick, nescházejí tradiční opory jako obránce Realu Madrid, David Alaba, záložníci Nikola Seyveld z Lipska, Marcel Sabitzer z Dortmundu a Konrad Laimer z Bayernu Mnichov. Rakušané, kteří se na mistrovství světa kvalifikovali po 28 letech, se na závěrečném turnaji utkají s Jordánskem, obhájcem titulu Argentinou a Alžírskem. Smashing Pumpkins uspořádali Requiem za postavu Zero. Odehráli jednorázový speciální koncert v Kalifornii a zároveň oznámili turné k albu Melancholy a The Infinite Sadness. Frontman Billy Corgan byl často vídán v dnes už ikonickém černobílém tričku s nápisem Zero, například ve videoklipu ke skladbě Bullet with Butterfly Wings z roku 1995 a téměř na všech vystoupeních během turné Infinite Sadness. Zero je také název jedné ze skladeb na albu a fanoušci na tuto postavu odkazují už více než 3 desetiletí. Dnes bude převládat jasno nebo polojasno, na Moravě a ve Slezsku může být krásně jasno a teploty dosáhnout až 22 stupňů.
0: Tak jo, já děkuji Ondřejovi za zprávy. Po 17. hodině si tady zahrajeme Sabatony, Kabáty a novou rodiny Linkin Park a jejich Leave Out All The Rest.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Metallica rok 1984, album Ride the Lightning a klasika For Whom the Bell Tolls na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od metalu k dopravě, 17 hodin, 17 minut. Lenka nám popíše, jak to teď vypadá v Praze. Ahoj.
2: Ahoj, Šimone, hezké odpoledne. Na dálnici D1 na 10. kilometru ve směru z Prahy na Brno se srazila dvě osobní auta. Projíždějte kolem opatrně. Doprava v Praze odpovídá odpolední špičce. Zdržíte se na obvyklých místech, jako je třeba východní Štěrboholská a jižní spojka v obou směrech. Kolona popojíždí na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od 5. kilometru a pokračuje na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Hodně ucpaný je také příjezd do Prahy od Brna po D1 od 10. kilometru přes Pořilovskou až na jižní spojku k Lanovému mostu. Z Global Assistance Lenka.
0: Lenko, díky, já Prahu ještě doplním. V Legerově ulici u křižovatky s Rumunskou směrem k muzeu bourali dvě osobní auta v koloně, počítejte s možnými komplikacemi. A ve Vinohradech v Dykově ulici u křižovatky s Chorvatskou dva osobáky v sobě, projíždějte tam s opatrností. Na dálnici D1 na 6. kilometru u Průhonic ve směru na Prahu došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut, čekejte tam dlouhý zdržení. Na trase z Brna směrem na Třebíč na úrovni Kožichovic došlo k dopravní nehodě motorky, místo je s opatrností průjezdný a na pozor, na trase mezi Halenkovem a Novým Hrozenkovem bourali tam dvě osobní auta. Zdržení je ale naštěstí minimální. Všem řidičům šťastnou cestu, pokud možno bez nehod. My si zahrajeme za chvíli Fate No More a předtím taky horkou novinku od kapely Revivalists Heartstop.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
4: Blue October míří do pražského Lucerna Music Baru. Naživo zazní kultovní album Foiled s hity Hate Me i Into the Ocean. Jediný český koncert Blue October už 26. května. Lucerna Music Bar. Vstupenky na Go Out.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
12: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: White Stripes a Živák, I just don't know what to do with myself na rádiu Rockzone. Celá hodinka Živáku vás samozřejmě čeká už od 18 hodin tady v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert, který si dáte s mým kolegou Frankem. Co zazní ještě ode mě, to budou T-Rex a předtím taky Wolf Alice a jejich loňská věc White Horses.
1: Rádio Rockzone.
2: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
3: Bring Me the Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17.43, budeme se pomalu loučit, ale ještě omrkneme situaci na silnicích. Lenko, jak to vidíš v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, hezké odpoledne. V Legerově ulici u křižovatky s Rumunskou směrem k muzeu bourala dvě osobní auta. Na Vinohradech v Dykově ulici u křižovatky s Chorvatskou bourala také dvě osobní auta. Kolona popojíždí na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od 5. kilometru a pokračuje na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na Ruzyně nesouvislá kolona od Modletic Kořechu na 19. kilometr. A regulují provoz v Blance ve směru do Dejvic, kolona je v Dobřížské, v Radlické nebo v Duškově ulici. Z Global Assistance Lenka.
1: Lenko, díky a přihodím ještě most. V Rudolické ulici bouralo osobní auto s tramvají, čekejte tam omezení provozu. A na Brněnsku u Přibyslavic ve směru na Velkou Bíteš havarovalo osobní auto do svodidel, s opatrností tam projedete. No tak jo, ode mě pro dnešek všechno, čestí už Frank a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme na přání, takže příjemný zbytek úterka, přátelé, no a my si to spolu dáme zítra ve středu pro změnu od 6 do 9 večer. Do té doby čus.
0: Radio Rock Zone. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass

0: Kiki. Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
1: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
0: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
4: Tak teď je ten správný čas.
3: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
4: Nejvyšší výkupní ceny.
3: Peníze i hned na ruku.
4: Vše vyřídíme za vás.
3: Přebereme záruky.
4: Nabízíme i možnost protiúčtu.
3: Přijeďte.
4: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
3: Tým Autocentra Davokár.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.
7: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný úterní podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili rádio Rockzone. Nejsem tady ale sám, je tu se mnou Ondřej, ahoj Ondro.
1: Ahoj.
0: No a my vám přejeme krásný úterý 19. května 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Ivům, Alvinům a Gerdám, který ho dneska slaví. Když jsme u těch oslav svátku, tak se dneska taky připomeneme, kdo slaví narozeniny, a to třeba člověk s krásným jménem Rodrigo Andrés González Espíndola, což je basák kapely The Edge. Tolik ale chytrostí ode mě. Ondro, povídej, co máš pro nás ty hezkýho.
1: Hezký podvečer, mám pro vás nějaký pozvánky na kytarový koncerty v Praze, ve Vagónu bude Druga, nebo třeba v Plzni Zachspap V3SK. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Domácnosti se soláry ušetří na elektřině. Západočeská Třemošná si kvůli opravě mostu stěžuje na hluk. Evropský parlament schválil nová pravidla. ČES zlevnil elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Odběratelů s fotovoltaikou je kolem 50 tisíc. Energetická společnost jim od května cenu v tarifu snížila o 300 korun za megawatt hodinu. Elektřina v tarifu pro soláry tak bude nově stát bez 10 korun 4 tisíce. Služba umožňuje domácnostem pracovat s přetoky z jejich solárních panelů. Za každou kilowatt hodinu, kterou dodají do sítě, dostávají necelé 3 tisíce korun. V současnosti si soláry plánuje nainstalovat 19% domácností. Třemošná na Plzeňsku čelí extrémnímu náporu aut. Od pondělka je totiž kvůli opravě mostu zavřený obchvat z města. Obyvatelé si stěžují na hluk. Pokračuje Klára Fajstová.
3: Přes Třemošnou na hlavním tahu z Plzně na Žatec a Most se 15 let po zprovoznění obchvatu opět valí had tisíců aut, včetně kamionů. Městečko se snažilo připravit. U přechodu přibyly značky snižující maximální rychlost na 30 km v hodině, zvýrazněné stejně jako přechody reflexním podkladem. Nárazově se ale tvoří kolony a lidé si stěžují na hluk. Oprava mostu za více než 30 milionů korun bez DPH má být hotova do konce prázdnin.
1: Evropský parlament dnes schválil nová pravidla Evropské unie pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům. Prověřování bude povinné pro všechny členské státy v citlivých odvětvích, jako je obrana, finanční služby, polovodiče, strategické suroviny či umělá inteligence. Cílem legislativy je identifikovat možná rizika pro bezpečnost či veřejný pořádek a zároveň zachovat otevřenost vůči přílivu zahraničního kapitálu. Dohodu s členskými státy o povinném prověřování zahraničních investic europoslanci přijali 508 hlasy. 64 europoslanců bylo proti a 90 se zdrželo hlasování.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Cyklisté na Giro d'Italia dnes zase šlápnou do pedálů. Po dni volna závod pokračuje 10. etapou. Závodníci absolvují 42 km dlouhou rovinou trať z Via Reggia do Massy. Cestu jim může zkomplikovat vítr na 20-kilometrovém úseku po ligurské pobřežní promenádě. Podle očekávání by ale časovka jednotlivců měla zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů je Jan Hirt na 12. místě. Na nejlepšího ztrácí něco přes 6 minut. Slipknot oznámili plnohodnotné fyzické vydání svého experimentálního ztraceného alba Look Outside Your Window. Po letech spekulací plánovaných vydání a odkladů album nakonec vyšlo v dubnu letošního roku v rámci Record Store Day, a to ve velmi limitované edici. Nyní kapela oznámila, že fanoušci ho konečně budou moci mít v rukou v řadě fyzických formátů, a to od 12. června. Hudba na tomto albu vznikla během nahrávání 4. studiové desky kapely All Hope Is Gone v roce 2008, ale byla uchována jako samostatný celek oddělený od tehdejší studiové tvorby kapely. Jeho vydání Slipknot lákali už od roku 2019, ale bylo několikrát odloženo. A dneska do večera už bude polojasno, anebo spíše obračno, na Moravě a ve Slezsku může být jasno, v Čechách mírně zataženo. Nejvyšší dnešní teploty můžou vystoupat ještě ke 20 stupňům.
0: Ondro, tak já ti moc krát děkuji. No a my už si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořad nekonečný koncert. A to znamená hodinu živáku na tělo. Hned skrát pro vás mám třeba Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers nebo ZZ Top a Give Me All Your Lovin'.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
4: Slow down now, I gotta bump it up a little bit. Give the

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Za náma první trojici živáků a my se přátelé v 18.20 pojďme mrknout, jak to vypadá aktuálně s dopravou. No a situaci nám popíše Lenka z Global Assistance. Ahoj Leni.
2: Ahoj Franku, hezký večer. Ve Střešovické ulici u křižovatky s ulicí v průhledu se srazilo osobní auto s tramvají. Na místě zasahují záchranáři, počítejte se zdržením. Kolona popojíždí na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od 5. kilometru a pokračuje na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. A na pražském okruhu ve směru z dálnice D1 na Ruzině nesouvislá kolona od Modletic k Kořechu na 12. kilometr. Ucpaná jak Belská ve směru do Letňan od Hloubětína. Z Global Assistance Lenka.
1: Leni, moc krát díky, no a my už se pojďme dát další živáky. Čekají nás Bryan Adams, R.E.M. a nebo Green Day a jejich Holiday.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny

0: a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Když jsme u těch živáků, tak se mrkneme samozřejmě taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme Prahou, kde mám pozvánku do Meat Factory, tam vystoupí Deer Hoof a s nimi Bear Cloud. V Cross klubu zahrají Otone Pesante a s nimi Sepie z Hor, ve Vagónu hrají Druga a Malemerish, na Sedmičce na Strahově pak Mad Family a Pearly Seconds. V Ostravě vystoupí v baráku Fun Loving Criminals a v Plzni v Zaxpabu Vejtřaska. Tolik tedy ke kulturním pozvánkám, všechny samozřejmě najdete i na našem webu sekci Club Life, případně na sociálních sítích. Teď už ale další muzika na tělo, čekají nás Evanescence nebo Foo Fighters a These Days.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Bring Me The Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou v této hodině, konkrétně v 18.50, mrknout, jak to vypadá s dopravou na Praze 6 v Drnovské ulici směrem na Řepy. Bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností. Pak tu mám v Praze v ulici Ve Žlípku u křižovatky s Otoveckou bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Očekávejte zdržení. Na Praze 13 v Kettnerově ulici bourala dvě osobní vozidla. Dejte tam pozor. A v Pitkovicích ve Strakošově ulici bourala taky dvě vozidla. Projíždějte s opatrností. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
5: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: No tak jo, přátelé, 7:00 večerní na rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný, a to, že se vám od mikráku hlásí Frank a Ondřej a my vám přenášíme další rychlý přehled zpráv. Ještě před ním ale přejeme krásný úterý 19. května 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Ivům, Alvinům a Gerdám, který ho dneska slaví. A já pro vás asi žádný další chytrosti a novinky nemám, takže Ondro, přenechám to tobě povídat, co máš pro nás.
1: Já pro vás mám nějaký pozvánky na nějaký koncerty, tak v Praze to třeba bude ve Meat Factory, Deerhof nebo Beer Cloud. A v Ostravě můžete skočit do baráku, tam bude Fun Loving Criminals. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Dlouhé Psi roste nový most. Čtvrtinu zápasů mundiálu mohou ovlivnit vedra. Deep Purple prodávají magnetofon za 500 000. Experti kritizují náhlé přesuny odborných agend pod ministerstva. Vláda včera rozhodla o přesunu problematiky závislostí lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo práv postižených pod ministerstva. Odborníkům na daná témata vadí změny bez širší odborné debaty a fakt, že o chystané změny neměly informace předem ani ředitelé dotčených oborů. To už včera kritizovala Klára Šimáčková-Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva za minulé vlády. Dnes se ke kritice přidali například ochránci práv i dětský ombudsman nebo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Zdůrazňují, že jde o multioborová témata. V Dlouhé Vsi na Klatovsku vyroste nový most. Přes řeku Otavu ho příští týden začne stavět Plzeňský kraj. Stavba nahradí současné tři mosty, jeden z nich je v havarijním a zbylé dva ve velmi špatném stavu. Doprava v Dlouhé Vsi bude převedená do jednoho jízdního pruhu. Náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek říká, že stav mostů kontrolují v regionu pravidelně.
3: Přeřazují se do kategorií podle toho stavu. Dokonce Suska má vlastní četu oprav mostů. To znamená, že provádí průběžný opravy, hlavně třeba izolace mostu nebo svodidel, zábradlí, případně všech trhlin. Takže snažíme se udržet ty mosty co nejdéle v nějaké přijatelném stavu.
1: Nový most bude v Dlouhé Vsi nedaleko proti proudu řeky. Na místě začaly přípravné práce, stavět se začne 29. května. Ruský vůdce Vladimír Putin dnes dorazí do Pekingu. Dvoudenní návštěva Číny šéfa Kremlu následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Moskvy spolu cesty nesouvisejí a načasování je náhodné.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc v USA, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Na letošním turnaji proto FIFA zavede povinné 3-minutové přestávky na ochlazení v každém poločase. Organizátoři zároveň přesunuli část utkání v rizikových lokalitách do pozdějších večerních hodin. Deep Purple vrací čas zpátky. Nové album Splet vydají i na magnetofonové pásce. A fanouškům rovnou nabídnou luxusní kotoučák za více než 420 tisíc korun. Kapela se spojila se švýcarským Revoxem, který připravil limitovanou sérii audiotechniky. 25 magnetofonů B77 MK3, 50 gramofonů T77 a 200 bezdrátových reproduktorů Studiomaster A200. Všechny nesou motiv alba a podpisy členů kapely. Splet vychází 3. července, a to i ve speciální magnetofonové edici. Deep Purple pak 4. října zahrají v Bratislavě a 7. října v pražské O2 aréně. Noci na dnešek už bude převládat jasno až oblačno a na Moravě může být krásně jasno. Nejnižší teploty mezi 10 až 6 stupni.
0: Ondro, moc krát díky. No a my už se, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je samozřejmě hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255-700-707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme dát Simple Plan a jich Shut Up.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Moravce a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizoniánské show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone.
1: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.

0: No tak jo, přátelé, 8 hodina večerní na Rádiu Rockzone zhruba za minutku. No a to znamená jenom jediný, že se vám u mikráku opět schází Frank a Ondřej. My vám přinášíme další rychlý přehled zprávy. Ještě před ním přejeme krásný úterý 19. května 26. Tak ještě jednou pro dnešek všechno nejlepších svátků všem Ivům, Alvinům a Gerdám, který ho slaví. No a třeba bych vám ještě pověděl hezkýho, že už se nám snad konečně blíží normální teploty. Normálně myslím, že už bude teplo, vypadá to zatím hezky. Pokud jste nekoukali na dlouhodobou předpověď, tak to vypadá, že dokonce od víkendu už budeme mít tropičtější teploty, tak to je paráda. No ale tohle chytrostí ode mě. Ondro, povídej, co máš pro nás ty.
1: Pěkný večer vám přeju, mám pro vás nějaký pozvánky na kytarový koncerty. V Praze v Crossklubu bude CPS Hor, nebo třeba ve Vagónu ještě Druga. A v Ostravě můžete dojít do baráku, tam budou Fun Loving Criminals. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Policie hledá svědky nehody v Záběhlicích. Ve Zlínské zoo mají nový přírůstek a Češi sází na mistrovství světa stejně jako loni. Policie prosí o pomoc veřejnost kvůli dopolední nehodě v Záběhlicích. Hledá všechny, kdo viděl jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají, případně mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Policie to v podvečer uvedla na síti X. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho dva měli vážná poranění. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje. Zatím nevyloučila ani zdravotní problémy u řidiče autobusu. Velmi nevšední přírůstek hlásí Zlínská zoologická zahrada. Nejde ovšem o žádné zvíře. Jednu technologickou novinku před chvílí zaznamenal náš zpravodaj Jan Čada.
3: Dobrý den, přeji, nikoliv sloni, žirafy, tygři nebo třeba rejnoci. Dnešní novinka je z úplně jiného soudku. Zoologická zahrada ve Zlíně totiž předpolednem představila svoji unikátně zbrusunovou fotovoltaickou elektrárnu. Její panely přikrývají jedno z četných parkovišť, vyrostlo tu na zastřešení celkem 1360 panelů. Zajímavé určitě je, že sluneční energie pokryje značnou spotřebu v mimořádně navštěvované zoo z celé jedné třetiny.
1: Při výbuchu bomby nastražené v automobilu u vládní budovy v centru Damašku dnes zahynul jeden voják a 18 dalších lidí bylo zraněno. Exploze nastala ve chvíli, kdy se vojáci snažili zneškodnit jiné improvizované výbušné zařízení umístěné u stejné budovy. Incident se stal ve čtvrti Báb Šárký u ředitelství pro vyzbrojování spadajícího pod ministerstvo obrany. K útoku se nikdo nepřihlásil. Po svržení režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci roku 2024 a následném vytvoření nové vlády, ve které dominují bývalí islamističtí povstalci, došlo v Damašku k několika bombovým útokům.
2: Hokejové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Na letošní mistrovství světa v hokeji přijali české sázkové kanceláře zatím přes 711 milionů korun, tedy podobně jako loni. Doposud se dařilo spíše bookmakerům. Sázející překvapila prohra České republiky se Slovinskem, ale i následná výhra Čechů nad favorizovanými Švédy. Největším favoritem na vítězství šampionátu zůstává Kanada, na kterou kurz mírně klesl na zhruba 2-1. Česká republika zůstává šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na vítězství v kurzu okolo 14:1. Anthrax vypustili do světa nový singl. Skladba nazvaná It's for the Kids je první ochutnávkou z jejich chystaného alba Cursum Perficio, které vychází 18. září. Na nový materiál amerických thrash metalových veteránů přitom museli fanoušci čekat dlouhých 10 let. Ke zmiňovanému singlu už natočili Anthrax i videoklip. Jak říkal Frank, teploty nám stoupají, ale dneska v noci se teploty budou pohybovat mezi 6 až 10 stupni a ve většině na většině území bude zataženo, jenom na Moravě a ve Slezsku může být jasno.
0: Ondro, já moc krát děkuji. Užij si zbytek večera a my se uvidíme a uslyšíme zase někdy příště, budu se těšit.
1: Taky díky moc, hezký večer.
0: No a přátelé, my si pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo, hned skré pro vás mám Kabáty, Oasis nebo Tariu a Die Alive.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se vrknout, jak to aktuálně vypadá s dopravou. Na trase z Mostu směrem na Lovosice na výjezdu ze Skršína bouralo osobní auto s motorkářem. Na místě zasahují záchranné složky, projíždí se bez zdržení. V Praze v Legerově ulici ve směru do centra u křižovatky s Vencigovou došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte se zdržením. Na Praze 6 v Drnovské ulici směrem na Řepy bourala dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. No a v Praze v ulici ve Žlípku u křižovatky s Otovickou bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, očekávejte zdržení. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Pretty Reckless s názvem Love Me.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádio Rock Zone.
0: Novinka exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Mrkneme se, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi toto píše co, teďka mi to vypadlo to počasí, takže se bohužel nepodíváme na to, jak to tady vypadá. No a dál, dnes v noci očekávejte většinou oblačno nebo polojasno na východě Moravy a Slezska, přechodně až jasno a v západní polovině Čech kránu zataženo. V Čechách také výjimečně zaprší, ojediněle se vytvoří mlhy, nejnižší teploty 10 až 6, na východě až 4 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 6. Zítra očekávejte oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně a na západě Čech. Postupně čekáme místy srážky na ostatním území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk, a zejména na Moravě a ve Slezsku, a odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty 18 až 23 v 1000 metrech na horách kolem 14. No a aktuálně už jsem konečně na to přišel. Máme 16 stupňů. Pojďme se dát další muziku. Čekají nás Bon Jovi a nebo Linkin Park a jejich Two Faced.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Bring Me the Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizoniánské show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, stolek kvalitou, která nestárne, se s vámi je Frank. Pro dnešek loučí, vy se samozřejmě užijte zbytek úterního večera, opatrujte se a my se uslyšíme zase zítra, klasicky od, protože bude středa, tak od 14:00 do 18:00, do té doby se mějte krásně. No a zítra zase čus!
1: Radio Rockzone, muzika na tělo. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: U tratí se objeví cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Hradec Králové o víkendu chystá Bezva Fest. Čtvrtinu zápasů mundiálu mohou ovlivnit vedra. Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím bude předcházet sebevraždám na kolejích. Spolupracovala s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i lidé, kteří mají starosti o své blízké. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. hodině dopolední a potrvá až do 8. do večera. Adéla Marková za pořadatele Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
2: Od autodromu, kolotočů, skákací hradu máme 200-metrovou nejdelší nastupovací dráhu v České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Snejku a Tancovici, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Tarho, Moon a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny. Sebastian nebo Tobias Freyr.
1: Výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. Španělská policie zatkla nejstaršího syna zakladatele módního impéria Mango, Isaka Andise, kvůli podezření, že byl zapojený do smrti svého otce při turistické výpravě v prosinci roku 2024. Jonathan Andis byl podle policie v době incidentu jedinou osobou, která byla se svým 71-letým otcem na túře v pohoří Montserrat, poblíž Barcelony. Isaac Andis tehdy spadl ze skály v oblasti, jež je známá strmými srázy a roklem. Jonathan Andis jakoukoliv odpovědnost za otcovu smrt odmítá a trvá na tom, že šlo o neštěstí. Vyšetřování pokračuje v režimu soudního utajení.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc v USA, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř lesních požárů. V noci na dnešek čekáme většinou oblačno nebo polojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty budou mezi 10 až 6 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Plzeň slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O dluhopisy republiky je podle Schillerové obrovský zájem. Bombový útok v Damašku. Češi sázejí na mistrovství světa stejně jako loni. Sovětská vlajka vyvolala pozdvižení na radnici v Brně. S rudým praporem se srpem a kladivem dorazila na jednání jedna ze zastupitelek. Patří k odpůrkyním sjezdu sudeckých Němců. Ženu už vyšetřuje státní policie. Prověří, jestli nejde o propagaci komunismu. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva od ledna zahrnuje i zmínku o komunismu. Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Podle Schillerové si lidé ke včerejšku zarezervovali dluhopisy za více než 13 miliard korun.
2: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise. To není první a poslední, ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním tomuto navýšit, protože já jsem moje nadšená.
1: Emise se tak rychle blíží k 20 miliardovému limitu. Při výbuchu bomby nastražené v automobilu u vládní budovy v centru Damašku dnes zahynul jeden voják a 18 dalších lidí bylo zraněno. Exploze nastala ve chvíli, kdy se vojáci snažili zneškodnit jiné improvizované výbušné zařízení umístěné u stejné budovy. Incident se stal ve čtvrti Báb Šarký u ředitelství pro vyzbrojování spadajícího pod ministerstvo obrany. K útoku se nikdo nepřihlásil. Po svržení režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci roku 2024 a následném vytvoření nové vlády, ve které dominují bývalí islamističtí povstalci, došlo v Damašku k několika bombovým útokům.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na letošní mistrovství světa v hokeji přijali české sázkové kanceláře zatím přes 711 milionů korun, tedy podobně jako loni. Doposud se dařilo spíše bookmakerům. Sázející překvapila prohra České republiky se Slovenskem, ale i následná výhra Čechů nad favorizovanými Švédy. Největším favoritem na vítězství šampionátu zůstává Kanada, na kterou kurz mírně klesl na zhruba 2:1. Česká republika zůstává šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na vítězství v kurzu okolo 14:1. Noci na dneček čekáme většinou oblačno nebo pojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se můžou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Bring Me the Horizon slaví 30 let existence a čeká nás jejich živák na Rock for People a jeden živák navíc také zrovna vydávají. A je to přepis záznamu z hudebního filmu k jejich vystoupení v brazilském São Paulo před 50 tisíci diváky v rámci minulého celosvětového tour. No a je to i signál, že kapela už pracuje na novém albu. Horizonťácké show uslyšíme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Utratí se objeví cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Hradec Králové o víkendu chystá Bezva Fest. Čtvrtinu zápasů mundiálu mohou ovlivnit vedra. Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím bude předcházet sebevraždám na kolejích. Spolupracovala s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i lidé, kteří mají starosti o své blízké. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. hodině dopolední a potrvá až do 8. do večera. Adéla Marková za pořadatele Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
2: Od autodromu, kolotočů, skákací řadu máme 200-metrovou nejdelší nastupovací dráhu České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Snejku a Tancu, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Tarho, Můn a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny. Sebastian nebo Tobias Freyr.
1: Výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. Španělská policie zatkla nejstaršího syna zakladatele módního impéria Mango. Isaka Andise kvůli podezření, že byl zapojený do smrti svého otce při turistické výpravě v prosinci roku 2024. Jonathan Andis byl podle policie v době incidentu jedinou osobou, která byla se svým 71-letým otcem na túře v pohoří Montserrat poblíž Barcelony. Isaac Andis tehdy spadl ze skály v oblasti, jež je známá strmými srázy a roklem. Jonathan Andis jakoukoliv odpovědnost za otcovu smrt odmítá a trvá na tom, že šlo o neštěstí. Vyšetřování pokračuje v režimu soudního utajení.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc v USA, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kous lesních požárů. V noci na dnešek čekáme většinou oblačno nebo polojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty budou mezi 10 až 6 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
3: Hello and welcome to the Bring Me the Horizon post-human live experience. Sao Paulo, are you ready for the greatest night of your life? Very well. Initializing APE version 666. Enjoy your experience.

channel.

forth of the archangels.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: O dluhopisy republiky je podle Schillerové obrovský zájem. Bombový útok v Damašku. Češi sázejí na mistrovství světa stejně jako loni. Sovětská vlajka vyvolala pozdvižení na radnici v Brně. S rudým praporem se srpem a kladivem dorazila na jednání jedna ze zastupitelek. Patří k odpůrkyním sjezdu sudeckých Němců. Ženu už vyšetřuje státní policie. Prověří, jestli nejde o propagaci komunismu. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva od ledna zahrnuje i zmínku o komunismu. Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Podle Schillerové si lidé ke včerejšku zarezervovali dluhopisy za více než 13 miliard korun.
2: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise. To není první a poslední, ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním tomuto navýšit, protože já jsem moje nadšená.
1: Emise se tak rychle blíží k 20 miliardovému limitu. Při výbuchu bomby nastražené v automobilu u vládní budovy v centru Damašku dnes zahynul jeden voják a 18 dalších lidí bylo zraněno. Exploze nastala ve chvíli, kdy se vojáci snažili zneškodnit jiné improvizované výbušné zařízení umístěné u stejné budovy. Incident se stal ve čtvrti Báb Šarký u ředitelství pro vyzbrojování spadajícího pod ministerstvo obrany. K útoku se nikdo nepřihlásil. Po svržení režimu prezidenta Bašára Asada v prosinci roku 2024 a následném vytvoření nové vlády, ve které dominují bývalí islamističtí povstalci, došlo v Damašku k několika bombovým útokům.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na letošní mistrovství světa v hokeji přijali české sázkové kanceláře zatím přes 711 milionů korun, tedy podobně jako loni. Doposud se dařilo spíše bookmakerům. Sázející překvapila prohra České republiky se Slovenskem, ale i následná výhra Čechů nad favorizovanými Švédy. Největším favoritem na vítězství šampionátu zůstává Kanada, na kterou kurz mírně klesl na zhruba 2:1. Česká republika zůstává šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na vítězství v kurzu okolo 14:1. Noci na dneček čekáme většinou oblačno nebo pojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se můžou tvořit mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

kapelice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla naživo takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou s komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Utratí se objeví cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Hradec Králové o víkendu chystá Bezva Fest. Čtvrtinu zápasů mundiálu mohou ovlivnit vedra. Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc, který má lidem pomoci v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím bude předcházet sebevraždám na kolejích. Spolupracovala s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i lidé, kteří mají starosti o své blízké. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční v Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. hodině dopolední a potrvá až do 8 do večera. Adéla Marková za pořadatele Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
2: Od autodromu, kolotočů, skákací řadu máme 200-metrovou nejdelší nastupovací drahu v České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Snejku a Tancovinku, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Tariho, Moon a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny. Sebastian nebo Tobias Freyr.
1: Výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. Španělská policie zatkla nejstaršího syna zakladatele módního impéria Mango, Isaka Andise, kvůli podezření, že byl zapojený do smrti svého otce při turistické výpravě v prosinci roku 2024. Jonathan Andis byl podle policie v době incidentu jedinou osobou, která byla se svým 71-letým otcem na túře v pohoří Montserrat poblíž Barcelony. Isaac Andis tehdy spadl ze skály v oblasti, jež je známá strmými srázy a roklem. Jonathan Andis jakoukoliv odpovědnost za otcovu smrt odmítá a trvá na tom, že šlo o neštěstí. Vyšetřování pokračuje v režimu soudního utajení.
0: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc v USA, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika teploty běžně přes den stoupají někdy až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kous lesních požárů. V noci na dnešek čekáme většinou oblačno nebo polojasno, v Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se mohou tvořit mlhy. Nejnižší teploty budou mezi 10 až 6 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Thank you.
1: Trojice Stray Cats byla nejlepší kapelou rockabilly revivalu 80. let a měla na život takovou šťávu a energii, že dodnes vycházejí záznamy ze starých časů, většinou z komentáři oslavujícími jejich kytaristu Briana Setzera. No a teď vyšla i deska Live Dirty Old Streets z jejich krátkého comebacku v roce 1991. Neví se, kdy a kde ji tehdy nahráli, ale to nevadí. Dáme ji večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O dluhopisy republiky je podle Schillerové obrovský zájem. Bombový útok v Damašku. Češi sázejí na mistrovství světa stejně jako loni. Sovětská vlajka vyvolala pozdvižení na radnici v Brně. S rudým praporem se srpem a kladivem dorazila na jednání jedna ze zastupitelek. Patří k odpůrkyním sjezdu sudeckých Němců. Ženu už vyšetřuje státní policie. Prověří, jestli nejde o propagaci komunismu. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva od ledna zahrnuje i zmínku o komunismu. Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Podle Schillerové